0: Adama Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Brankářskou trojici budou tvořit hráči z evropských soutěží Josef Kořenář ze Sparty, Petr Kváča z Liberce a Dominik Pavlác z Ilvesu Tampere. Ve výběru je také 8 obránců a 14 útočníků. První utkání odehrají Češi v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

když si vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Petr Macinka dál odmítá účast prezidenta na blížícím se summitu NATO. Ministr zahraničí ale popírá, že by šlo vůči Petru Pavlovi o pomstu vlády. Macinka to v neděli řekl v debatě v České televizi. Podle něj je naopak logické, že vedoucím delegace musí být premiér. Prezident Pavel naopak před několika dny uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. O složení delegace bude vláda rozhodovat v červnu. Summit proběhne v turecké Ankaře 7. a 8. července. Nové léky na hubnutí významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, který začal o víkendu a potrvá až do úterý. Doporučení expertů vychází z mezinárodní studie. Ta ukázala, že léčba nejmodernější generací léků na hubnutí snížila ve srovnání s placebem riziko opakování závažných kardiovaskulárních příhod o pětinu a úmrtnost o 19%. Ovocnáři na Strakonicku sčítají škody. Například těm v Chelčicích se první vlna mrazíků vyhla. Teploty tam pod nulu klesly jen na několik hodin. Řediteli chelčické firmy Zemcheba Zdeňku Špačkovi udělali vrásky na čele až mrazíky z posledních dvou týdnů.
1: Co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
0: Loňský rok byl pro chelčické ovocnáře příznivý, sklidili téměř 3,5 tisíce tun ovoce, letošní úroda bude ale o něco chudší. Krematoria na Slovensku se bojí nedostatku plynu. Začala proto pracovat na krizovém plánu, podle kterého chtějí mít k této surovině přednostní přístup. Uvažují i o technologických úpravách kremačních pecí na jiný zdroj.
2: Na Slovensku je 7 krematórií, ktoré môžu z technických dôvodov pracovať najviac 20 hodín denne. Tvoria až 75% všetkých pohrebov. Ak by nemali dostatok plynu, museli by pristúpiť k prerábke napríklad na prechod LPG, čo potrvá minimálne mesiac, počas ktorého by museli tela zosnulých niekde uložiť. Pre vyššie ceny plynu vzrástli ceny pohrebov za jeden rok až o tretinu. Štát preto rieši i zvýšenie príspevkov na pohreb. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Sobotní fotbalová blamáž v Edenu má dohru. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Sláví po pražském derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrálo. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni totiž mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na nedělním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slávii přitom hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Petr Macinka si za svými výroky stojí. Ministr zahraničních věcí považuje výraz méně cenný za poměrně milý a neagresivní a používá ho normálně. Macinka to řekl v nedělní debatě v České televizi. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Šéf diplomacie mimo jiné minulou neděli v narážce na prezidenta Pavla řekl, že summit NATO je vrcholným politickým summitem hlav států a vlád a ne setkáním lampasáků v záloze. Později hovořil o svých kriticích jako o méněcenných. Na obnovu planetária v libereckém centru IQLandia se vybralo už víc než 500 000 korun. Crowdfundingová kampaň Zachraňte IQ Planetárium odstartovala symbolicky v den hvězdáren a planetárií 27. března. Zájemci o finanční příspěvek mají stále možnost vybrat si nějaký dárek. Jde například o večeři pod hvězdami, VIP projekci nebo třeba adopci sedačky. Kampaň končí v pondělí přesně v 7.51. Jediné planetárium v libereckém kraji funguje 12 let ve střešní kopuli liberecké IQLandie. Za tu dobu ho navštívilo více než 250 000 lidí. Krušnohorský Křimov chce vypadat lépe. Majitelé domů mohou na radnici požádat o peníze na opravu fasády, případně nový plot.
2: Radnici se nelíbí, že to na Chomutovsku jen pár kilometrů od německých hranic, kde je Krušnohoří přímo idylické a stavby dobře udržované, vypadá ošuntěle. Vedení obce proto přišlo s nápadem motivovat všechny, co to chtějí změnit. Za opravu fasády nebo nový plot sice radnice neslibuje horentní sumy, ale kdo to udělá, peníze určitě dostane. Má jít o několika tisícový příspěvek, především na materiál. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zpěvačka Heidi Janků se pouští do nové tvorby. Se svou kapelou hrála v poslední době hlavně své písně z 80. let. K nové tvorbě jí dopomohla umělá inteligence. V našem vysílání nám ale Heidi Janků řekla, že to bylo dost netradičním způsobem.
3: Písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Ti kluci si řekli, že nebudou hrát písničku od AI a začali opravdu mrkat.
1: Díky umělé inteligenci vznikla nová píseň Heidi Janků Milé ženy. Na nahrávce z původní verze umělé inteligence téměř nic nezbylo. Čeští hokejisté už se chystají na mistrovství světa. V nominaci na šampionát ve Švýcarsku přitom nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Brankářskou trojici budou tvořit hráči z evropských soutěží Josef Kořenář ze Sparty, Petr Kváča z Liberce a Dominik Pavlác z Ilvesu Tampere. Ve výběru je také 8 obránců a 14 útočníků. První utkání odehrají Češi v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekl bych, snad to schází, já snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Petr Macinka dál odmítá účast prezidenta na blížícím se summitu NATO. Ministr zahraničí ale popírá, že by šlo vůči Petru Pavlovi o pomstu vlády. Macinka to v neděli řekl v debatě v České televizi. Podle něj je naopak logické, že vedoucím delegace musí být premiér. Prezident Pavel naopak před několika dny uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Jinak je připravený podat kompetenční žalobu. O složení delegace bude vláda rozhodovat v červnu. Summit proběhne v turecké Ankaře 7. a 8. července. Nové léky na hubnutí významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. O tématu diskutovali na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, který začal o víkendu a potrvá až do úterý. Doporučení expertů vychází z mezinárodní studie. Ta ukázala, že léčba nejmodernější generací léků na hubnutí snížila ve srovnání s placebem riziko opakování závažných kardiovaskulárních příhod o pětinu a úmrtnost o 19%. Ovocnáři na Strakonicku sčítají škody. Například těm v Chelčicích se první vlna mrazíků vyhla. Teploty tam pod nulu klesly jen na několik hodin. Řediteli chelčické firmy Zemcheba Zdeňku Špačkovi udělali vrásky na čele až mrazíky z posledních dvou týdnů.
2: Co se týká třešní, višní a hrušek, tak tam to vzalo všechno. Co se týká těch jabloní, tak za prvý záleží na odrůdě a za druhý záleželo na tom umístění toho sadu zrovna, kde ten mráz byl.
1: Loňský rok byl pro chelčické ovocnáře příznivý, sklidili téměř 3,5 tisíce tun ovoce, letošní úroda bude ale o něco chudší. Krematoria na Slovensku se bojí nedostatku plynu. Začala proto pracovat na krizovém plánu, podle kterého chtějí mít k této surovině přednostní přístup. Uvažují i o technologických úpravách kremačních pecí na jiný zdroj.
3: Na Slovensku je 7 krematórií, ktoré môžu z technických dôvodov pracovať najviac 20 hodín denne. Tvoria až 75% všetkých pohrebov. Ak by nemali dostatok plynu, museli by pristúpiť k prerábke napríklad na prechod LPG, čo potrvá minimálne mesiac, počas ktorého by museli tela zosnulých niekde uložiť. Pre vyššie ceny plynu vzrástli ceny pohrebov za jeden rok až o tretinu. Štát preto rieši i zvýšenie príspevkov na pohreb. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Sobotní fotbalová blamáž v Edenu má dohru. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Sláví po pražském derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrálo. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni totiž mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na nedělním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slávii přitom hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Petr Macinka si za svými výroky stojí. Ministr zahraničních věcí považuje výraz méně cenný za poměrně milý a neagresivní a používá ho normálně. Macinka to řekl v nedělní debatě v České televizi. Uvedl také, že premiér Andrej Babiš s ním o jeho výrocích nejednal. Šéf diplomacie mimo jiné minulou neděli v narážce na prezidenta Pavla řekl, že summit NATO je vrcholným politickým summitem hlav států a vlád a ne setkáním lampasáků v záloze. Později hovořil o svých kriticích jako o méně cenných. Na obnovu planetária v libereckém centru Equalandia se vybralo už víc než 500 000 korun. Crowdfundingová kampaně Zachraňte IQ Planetárium odstartovala symbolicky v Den hvězdáren a planetárií 27. března. Zájemci o finanční příspěvek mají stále možnost vybrat si nějaký dárek. Jde například o večeři pod hvězdami, VIP projekci nebo třeba adopci sedačky. Kampaň končí v pondělí přesně v 7.51. Jediné planetárium v libereckém kraji funguje 12 let ve střešní kopuli liberecké Equalandie. Za tu dobu ho navštívilo více než 250 000 lidí. Krušnohorský Křimov chce vypadat lépe. Majitelé domů mohou na radnici požádat o peníze na opravu fasády, případně nový plot.
1: Radnici se nelíbí, že to na Chomutovsku jen pár kilometrů od německých hranic, kde je Krušnohoří přímo idylické a stavby dobře udržované, vypadá ošuntěle. Vedení obce proto přišlo s nápadem motivovat všechny, co to chtějí změnit. Za opravu fasády nebo nový plot sice radnice neslibuje horentní sumy, ale kdo to udělá, peníze určitě dostane. Má jít o několika tisícový příspěvek, především na materiál. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zpěvačka Heidi Janků se pouští do nové tvorby. Se svou kapelou hrála v poslední době hlavně své písně z 80. let. K nové tvorbě jí dopomohla umělá inteligence. V našem vysílání nám ale Heidi Janků řekla, že to bylo dost netradičním způsobem.
2: Písnička, která vypadla z AI, nebyla úplně ideální. Ti kluci si řekli, že nebudou hrát písničku od AI a začali opravdu makat.
0: Díky umělé inteligenci vznikla nová píseň Heidi Janků Milé ženy. Na nahrávce z původní verze umělé inteligence téměř nic nezbylo. Čeští hokejisté už se chystají na mistrovství světa. V nominaci na šampionát ve Švýcarsku přitom nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Brankářskou trojici budou tvořit hráči z evropských soutěží Josef Kořenář ze Sparty, Petr Kváča z Liberce a Dominik Pavlác Ilvesu Tampere. Ve výběru je také 8 obránců a 14 útočníků. První utkání odehrají Češi v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku. V pondělí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, pondělí 11. květen, Adam Kořica přeje hezké ráno a teď už si pouštíme Lenku Filipovou a písničku Až to budem mít.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli triky a pověry. Píseň o ženy ženy.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Pondělí 11. květen naše první ranní hudební dvojce nabídne ptačí písničky. Uslyšíme Josefa Zímu a pak také Jiřího Schellingera, více prozradím po půl sedmé. Čemu dá přednost Lubomír Lipský? Zdali pak lásce nebo zdraví? Dozvíme se v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí plíce New Yorku a to o půl druhé. Teď už Karel Šíb, Jaroslav Uhlíř a Petra Janů, skupina Triky a pověry.

0: Přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Máme pondělí s datem 11. května do 6:30. Za malou chvíli Ivon Přenosilová, nahrávka Boty proti lásce. Z písničky Satelit se stal obrovský hit, i když technika byla proti. Co se stalo, řekne Petr Kotwald ve středu v 11:30 v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Na konci 80. let se fascinace vesmírem dostala i do hudby. A tahle písnička je toho důkazem. Který z hudebních festivalů mířila tahle písnička s velkou ambicí a jaká nešťastná událost jí cestu za prvním úspěchem zhatila. Dozvíte se od Petra Kotwalda v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé další hity let 60. až 80. Tak například Iveta Bartošová, Petr Sepeši, duet Červená, Petr Rezek a taky Valerie Čižmárová. Teď už ale rychlý přelet zpráv, přeji hezké ráno do naší redakce, zajímá mě, co je nového a za malou chvíli Iveta Bartošová a Petr Sepeši.
1: Hezký vstup do nového týdne. U Plané na Tachovsku zemřel motorkář po střetu s autem, jeho řidič zřejmě užil drogy. Dodávky děl Cezar mají podle ministra Zuny zpoždění a neví se, kdy je armáda dostane. Odpověď Iránu na americký návrh na ukončení války je podle prezidenta Trumpa absolutně nepřijatelná. Fotbalisté Jablonce ve skupině o titul remizovali s Hradcem Králové 1-1. V dalších zápasech Karviná zvítězila nad Pardubicemi 3-1 a Olomouc podlehla Bohemians 1-2. A fotbalová Barcelona po výhře 2-0 nad Realem Madrid získala 29. titul ve španělské lize. No a na závěr počasí, sluníčko nám dnes vydrží za mraky, do toho nám zaprší, večer se ke kapkám přidají i hromy z blesky. Naměříme 17 až 22 stupňů. Příjemné pondělí vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, pondělní ráno, s datem 11. května si teď zpestříme naší první ranní hudební dvojicí. Máme v ní ptačí písničky. Čeká nás Bílá vrána Josefa Zímy. Pan Zíma by dnes oslavil 94. narozeniny. My na něj společně zaspomínáme. A pak nás také nemine Holubý dům Jiřího Schellingera. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že se máte fajn. Máme pondělní ráno s datem 11. května. Snad jste se na dnešek dobře vyspali. Blíží se nám 7. hodina. Za malou chvíli Michal David a píseň Zabitej čas. Mě zajímá, jaké počasí teď u vás panuje po prodlouženém víkendu. Napište mi textovku ohledně vaší předpovědi, a to na náš WhatsApp 734-787-981, a nebo na stejné číslo můžete napsat klasickou SMS do naší textové brány. Tak jo, pojďme na to, 734-787-981, to je číslo k nám, v příští hodině už můžeme společně vysílat a my si teď hrajeme Michala Davida, písničku Zabitej čas, přeji hezké ráno.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista. Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezký poslech vám přeje Michael Ransdorf. Bytová krize v Česku sílí. Situaci zhoršují výpadky dodávek surovin spojené s konfliktem na Blízkém východě. Kvůli něm rostou třeba ceny polystyrénu nebo asfaltu. V případě některých materiálů vyskočily ceny na víc než dvojnásobek. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíš nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat. Výstavbu bydlení i veřejné investice ohrožuje také nedostatek lidí ve stavebnictví. Mladí lidé nechtějí moc pracovat manuálně, více se drží v kancelářích. Ministerstvo na tom už podle serveru TNCZ pracuje. Povinné dílny by se měly do základních škol vrátit nejpozději do 5 let. Tragicky skončila včerejší nehoda nedaleko Plané na Tachovsku. 54letý motorkář zemřel poté, co ho srazil zdrogovaný řidič osobního auta. Podle policejní mluvčí Mivkové před kolizí přijel do protisměru. K události spěchaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Motorkáři už pomoc ale nedokázali. Případ si převzali tachovští kriminalisté, kteří budou zjišťovat veškeré jeho okolnosti. Během včerejšího odpoledne havarovali 3 motorkáři na jihu Čech. Nejvážnější zranění utrpěl muž, který boural poblíž Albrechtic nad Vltavou a skončil v bezvědomí. Vrtulník ho transportoval do nemocnice. A jdeme na sport. Tomáš Chorý a David Douděra ve fotbalové Slávii končí. Oba hráči jsou po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou vyřazení z kádru a dostali od klubu souhlas s letním přestupem. V podcastu Odboru přátel Slávie to oznámil předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík.
2: Tomáš Chorý. Já už jsem po jeho předchozím extempore, tak jsem měl velmi dlouhý rozhovor s ním, s dalšími delikventy a varoval jsem je, že při podobné příští situaci už budou exemplární tresty. A je to přesně ta situace, která se prostě včera stala a takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme.
1: Útočník Chorý předvedl v derby další exces. Nedávno dostal červenou kartu proti Plzni za údajné plivnutí k protihráči a v úvodu sezóny za úder pěstí do rozkroku golmana Slovácka Milana Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sirensena, což dostal už 3. červenou kartu v ligové sezóně. Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně spoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč. No a na závěr zpráv taky počasí. Dnes budou potřeba na cestu ven deštníky. Zaprší na většině území a později se k tomu přidají i bouřky. Do toho porostou teploty na 17 až 22 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7 hodině, Mišáku, naslyšenou zhruba za takovou půl hodinu. Adam Kořica přeje hezké pondělní ráno s datem 11. května, tohle už je Karel Zich a jeho paráda. V ranním tématu se zaměříme na hrdiny všedních dnů, budeme hledat mezi vámi, našimi posluchači, více za malou chvíli, teď už česká muzika, ale 60. až 80.

0: Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pondělí 11. květen. Za malou chvíli, kamarádo deště, Sakvantofy. Dobré ráno, z krasy zpřeje paní Helča, která hlásí 8 stupňů, 15 má na teploměru pan Zbyněk, který hlásí oblačno, přeje hezký den. A také se nám ozvala paní Dáša s Mítěžem Podřípem, která hlásí 9 stupňů a pod mrakem. Tady v Praze na Andělu je taky pod mrakem, takže uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. 734-787-981, to je číslo na náš WhatsApp, určitě napište textovku ohledně počasí i vy, anebo klasickou SMSku, kterou můžete poslat na stejné číslo. Máme za minutu 7:45.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Marie Rotrová a písnička Hodina H. Takhle bude znít naše ranní impulzovic Krabička. Více nám o této skladbě prozradí Lucka Vondráčková, a to po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. V ranním tématu hledáme hrdiny všedního dne. Ti jsou všude kolem nás a my jsme se rozhodli, že budeme hledat mezi vámi, našimi posluchači. 604-111, tak kdo je váš skutečný hrdina a proč, kdo je u vás doma ten největší hrdina a proč, řekli jste mu to někdy, kdo vás v životě nejvíc podržel, kdo vždycky zachrání každou situaci, kdo je ten člověk, na kterého se můžete vždycky spolehnout. To zjišťujeme v rámci ranního tématu, které nás čeká zhruba za takových jako 5-6 minut, takže ještě opakuju číslo 604-111-211 a teď už pondělní ráno nakopneme pořádně se Sakvanem Tofim a písní Dávej ber s filmu Kamarád do deště. 11. květen, přeji hezké ráno, máme 7:45.

0: Květen do půl osmé naše ranní téma. Hrdinové všedního dne jsou všude kolem nás, neumí létat ani nenosí plášť, ale často jsou to právě oni, kdo nám pomůže, podrží nás nebo se na ně můžeme kdykoliv spolehnout. A protože pondělky pravidelně patří v ranním tématu hrdinům všedního dne, budeme hledat i mezi našimi posluchači a já se ptám, kdo je váš skutečný hrdina a proč?
1: Dobrý den, největšími hrdiny jsou pro mě moje třinecká rodina celá a lékaři z nemocnice Třinec Podlesí a lékařky, to jsou největšími hrdiny. A i teď lékaři v Lázních Teplice nad Bečvou.
0: Pozdravujeme, kdo je u vás doma ten největší hrdina a proč? Řekli jste mu to někdy, kdo vás v životě nejvíc podržel, kdo vždycky zachrání každou situaci, kdo je ten člověk, na kterého se můžete kdykoliv spolehnout. 604 111 211, hledáme hrdiny všedního dne mezi vámi, našimi posluchači. Do půl osmé naše další muzika, přeji hezké ráno.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Minuta po půl osmé, český Jempul, se přeji hezké ráno, pondělí 11. květen, za malou chvíli Motýlek Václava Neckáře. V Jemnici trochu prší, chtělo by to víc a 15 stupňů, to nám píše paní Vlaďka, my pozdravujeme do Jemnice a teď už kolega Michal Ransdorf, nejnovější zprávy. Mišáku, dobré ráno.
1: Hezké pondělní ráno. Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky anulují a vsazené peníze vrátí. Na obnovu planetária vybralo liberecké Science Centrum Equalandia přes 500 000 korun. Za první den evakuace z lodi zasažené Hantavirem odešlo 93 osob, dalších 30 se vylodí dnes. V Maroku se našlo tělo jednoho ze dvou pohřešovaných amerických vojáků, kteří se ztratili minulou sobotu při vojenském cvičení na jihozápadě země. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. No a na závěr máme taky počasí. Do nového týdne vstoupíme za dešťů. Pořádné paraple to bude chtít postupně na celém území. Večer dorazí bouřky, no a teploměry ukážou 17 až 22. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posadili.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené ráno, pondělí 11. květen. Na řadě je naše impulzovic krabička. Máme v ní Marii Rotrovou, písničku Hodina H. A co závidí sopranisté právě Marii Rotrové, to nám teď prozradí Lucka Vondráčková. Máme za 2 minuty, 7:45.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Je jasná věc, že paní Marie Rotrová přenádherně zpívá, ale můžu vám říct, že všichni, kteří mají takový ten úplně čistý soprán, jí závidí takový ten krásný chraplak, který má ve výškách. Takže Hodina H, Marie Rotrová.

0: pondělí, 11. květen, přeji hezké ráno, blíží se nám 8. hodina a v ranním tématu hledáme hrdiny všedního dne. Ti jsou kolem nás, neumí létat, ani nenosí plášť, ale často jsou to právě oni, kdo nám pomůžou, podrží nás nebo se na ně můžeme kdykoliv spolehnout. A mě zajímá, kdo je u vás doma ten největší hrdina a proč? Řekli jste mu to někdy, kdo vás v životě nejvíc podržel, kdo vždycky zachrání každou situaci, kdo je ten člověk, na kterého se můžete kdykoliv spolehnout?
1: Takže pro mě největší hrdina, respektive hrdinka, je moje maminka, která přežila 3 operace a to opravdu tu poslední doslova, kdy život ji zachránili v hradecké nemocnici. Takže těm moc děkuji, i mamince opravdu děkuji.
0: Přejeme mamince pevné zdraví. 604 111 211, kdo je váš skutečný hrdina, proč hledáme hrdiny všedního dne kolem nás. Zavolejte i vy, blíží se 8. hodina, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné ráno. Dětem se rapidně horší zrak. Za posledních 10 let se zvýšil počet dětí s vadou zraku o víc než 20%. Hlavní příčiny této skutečnosti jsou podle lékařů mobily a počítače. Odborníci podle deníku Blesk hovoří o pandemii myopie, tedy krátkozrakosti. S dohlédnutím na tabuli bez brýlí má podle nich problém každý třetí školák. Sledování mobilů by měly děti omezit maximálně na hodinu denně. Chránit zrak může i správná životospráva a cvičení očí. Sázkové kanceláře reagují na sobotní nedohrané pražské derby. Všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1. Sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Uvedli to podle ČTK oslovené sázkové kanceláře. Všechny sázkové příležitosti rozhodnuté v průběhu fotbalového zápasu platí a kanceláře je klientům vyplatí. Jde například o ty, jestli konkrétní hráč vstřelí branku nebo sázky na výsledek prvního poločasu. Sobotní derby Slavie se Spartou zůstalo nedohrané kvůli výtržnosti domácích fanoušků v nastavení. V centru Plzně dnes začíná kompletní revitalizace části sadu 35. Díky úpravám za necelých 25 milionů korun se má prostranství na jihu sadu změnit v přívětivější místo. Náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar slibuje, že místo zaručeně prokoukne.
2: Doplnění zeleně, ty nevzhledný kiosky na kebab, tak ty zmizely a bude tam nově pěkný, taky přírodně blízký kiosek jako kavárna se zelenou střechou, skrz kterou budou prorůstat stromy a je to doplnění trvalkových záhonů, zeleně, stromů. V jednom místě tam bude přímo v dlažbě i připomínka těch bývalých kasáren 35. pluku.
1: Úpravy mají oživit rušné místo, které leží asi 250 metrů od centrálního náměstí na konci plzeňské Klatovské třídy. Stavební práce se nedotknou tranzitní automobilové dopravy v sadech 35. Do konce srpna se ale omezí podélné parkování na Palackého. Loď nakaženou hantavirem opustilo zatím 94 lidí, dalších 24 se na Tenerife vylodí dnes a 34 osob zůstane na palubě, aby pluli dál do Nizozemska. Podle posledních zpráv u jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Podle agentury AFP vyvolává mezinárodní obavy fakt, že u pozitivně testovaných lidí na lodi se potvrdil kmen viru, který se může přenášet z člověka na člověka. Bojí se i obyvatelé největšího z kanárských ostrovů. Úřady z obavy nepovolily lodi připlout přímo do přístavu. Plavidlo proto kotví na volném moři. No a na závěr zpráv počasí. Sluníčko nám dnes zůstane za mraky a do toho nám zaprší. Večer se ke kapkám přidají i hromy z blesky. Naměříme 17 až 22 stupňů. Zprávy si pro vás připravil Michael Ransdorf, dál vás ale bude provázet Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké pondělní ráno s datem 11. května. Svátek slaví dámy se jménem Svatava a teď už v stínu Kapradiny zpívat bude Jana Kratochvílová. Pondělí 11. květen. Dobré ráno.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Za 2 minuty, 8:45, přeji hezké ráno, pondělí 11. květen. Na WhatsAppu nám píše, koukám z Čínska, pan Jiří, který hlásí dobré ráno, 13 stupňů, a pan Jiří nám vyfotil i takovou jako oblačnou oblohu. Děkujeme za fotku, zdravíme na Jičínsko. No a 734-787-981, to je číslo k nám, těšíme se na vaše textové zprávy na WhatsAppu a nebo přes klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, byl prodloužený, tak co jste dělali, co jste zažili, co jste viděli, klidně nám napište, i pokud jste byli v práci. My sbíráme vaše fotky právě z prodlouženého víkendu www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Naše další hudební dvojce nabídne písničky o turistických rájích České republiky. Více prozradím po 8:30. Dnešní večer bude opět na rádiu Český impuls patřit country, folku a tremské muzice. Pokud máte rádi takovéto hudební žánry, určitě si rádio Český impuls nalaďte i po 19. hodině. Teď už Iveta Bartošová, píseň Když láska schází. Dobré ráno.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, pondělí 11. květen, do půl deváté, ranní téma. Dnes nás zajímá, kdo je váš skutečný hrdina a proč.
1: Pro mě jako hrdinou se stát může každý z nás v určitých chvílích, kdy se dostaneš do situace, která tě totálně zaskočí, nečekáš jí, zaprvé tě vytočí, úplně tě rozhodí a teď, když se dokážeš vyklidnit a tu situaci zhodnotit tak, že z toho vyjdeš v pohodě i s řešením, ještě k tomu pomůžeš a překvapí tě to, že to fakt šlo tak dobře, tak to je taky někde hrdinství.
0: Hrdinové všedního dne jsou kolem nás a my je dnes hledáme mezi vámi, našimi posluchači. 604-111-211, kdo je u vás doma ten největší hrdina a proč? Řekli jste mu to někdy, kdo vás v životě nejvíc podržel, kdo vždycky zachrání každou situaci, kdo je ten člověk, na kterého se můžete kdykoliv spolehnout, stále můžete volat. 604-111-211, to je číslo k nám, do půl deváté.

0: Nejlepší muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.

0: půl deváté Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Petra Janu, píseň Ještě se mi směj. Máme pondělí s datem 11. května. Nejnovější zprávy má pro nás kolega Michal Ransdorf. Dobré ráno.
1: Tripartita bude jednat o penzích, investicích i záměrech vlády ve zdravotnictví. Německý ministr obrany Pistorius přijel do Kyjeva jednat o vývoji nejmodernějších bezpilotních systémů. Plánované zkrácení školního roku kvůli vedru a fotbalu vyvolalo v Mexiku kritiku. Naši hokejisté uzavřeli švédské hry rekordním debaklem se Švýcarskem 1-6 a soutěž končí se ziskem 3 bodů třetí. A na závěr počasí. Dnes budou potřeba na cestu ven deštníky. Zaprší na většině území a později se k tomu přidají i bouřky. Do toho porostou teploty na 17 až 22 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5 minut, 8:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 11. květen na řadě je naše hudební dvojce a máme v ní písničky o turistických rájích České republiky. V tento den roku 1889 Klub českých turistů vyznačil první turistickou trasu u nás. Turistické značky v České republice jsou fenomén, který ve světě nemá konkurenci. Z české muziky let 60. až 80. je nabídnu Pálavu od Kamelotu a pak nás také neminou Prachovské skály Ivana Mládka a Ivo Pešáka, písničku, která zazněla ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Máme za 5 minut 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Blíží se 9. hodina, pondělí 11. květen, za malou chvíli zprávy v celou do té doby, další muzika, ale 60. až 80. Ještě předtím, ale ranní téma, které dnes patřilo hrdinům všedního dne, my jsme hledali mezi vámi, našimi posluchači, a právě hrdinové všedního dne jsou všude kolem nás, neumí létat ani nenosí plášť, ale často jsou to právě oni, kdo nám pomůže, podrží nás nebo se na ně můžeme kdykoliv spolehnout. A mě zajímalo, kdo je váš skutečný hrdina a proč?
1: Tomu největšímu hrdinovi, se kterým jsem se setkala v životě, a tím je pro mě můj syn Martin, který mi kdykoliv za svůj život, kdykoliv mi pomohl jako mámě. Je to člověk s tak citlivým srdcem, že se málo kdy pozná. Kde může, tak lidem pomáhá. A pro mě je to takové sluníčko.
0: To je hezké, pozdravujeme, jsem rád, že jsme našli dalšího hrdinu všedního dne. V tomto případě si troufnu tvrdit, že superhrdinu. My si do zpráv celou hrajeme naši muziku, já vám přeji ještě stále hezké ráno.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Firmy začaly poptávat brigádníky na léto. Podle dat personálních agentur odměny oproti loňsku vzrostly o 10 až 15%. U náročnějších pozic je možné získat i přes 200 korun za hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. Struktura brigád je podle deníku Právo stabilní. Zhruba třetinu tvoří obchod, prodej a služby. Další třetinu logistika, sklady a manuální práce ve výrobě a stavebnictví a přibližně čtvrtina připadá na gastronomii a cestovní ruch. Sjezd sudetských Němců v Brně má být cestou ke smíření, alespoň to říká historik Ústeckého muzea Jan Vondrouš. Problém vidí ve výuce dějepisu, protože lidem informace o poválečných událostech ze školy chybí. Vztahy mezi oběma národy podle Vondrouše vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997.
4: Která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak jak si vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků. No a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi.
3: Proto Vondrouš mluví o potřebě napravení vztahu z hlediska historie. Sjezd v Brně pořádá v druhé polovině května sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Bude to poprvé v Česku. Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA je nepřijatelný, prohlásil to americký prezident Trump. Podle agentury TASNIM zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán. Dosavadní jednání o ukončení války byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří. No a na závěr trošku rozvinuté počasí, Pankrác, Servác a Bonifác dostojí svým přezdívkám. Během svátků ledových mužů se do českých hor vrátí sněžení. Dnešní letní teploty srazí dolů přicházející deště. Právě proto bychom si měli připálit na cestu do práce i z ní deštník. Na většině území zaprší a sníh dorazí v nadmořské výšce nad 800 metrů. Kapky nebo vločky někde doprovodí i blesky. Meteorologové upozorňují, že na východě můžou být večerní bouřky i celkem silné. Do toho teploty dnes vyšplhají od 17 až po 22. Zítřejší Pankrácův svátek přinese citelné ochlazení. Na počátku dnes spadnou teploty téměř k nule a po rozednění naměříme 7 až 12 stupňů a do toho bude místy pršet. Pozítří ráno na Serváce může zase mrznout. Středeční odpoledne pak slibuje jasnější oblohu, deště se nám na jeden den vyhnou a teploty porostou k hodnotám okolo 15. Bonifác ve čtvrtek ráno přinese výjimečně přízemní mrazíky a přes den bude vesměs teplo. Vrátí se nám ale zase deště a do toho naměříme zhruba 17. Podobně to bude až do neděle. To byla předpověď počasí. Zpravodajskou relaci uzavírá Michael Ransdorf, dál je s vámi Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 9. hodině, přeji dobrý den, hezké dopoledne. A teď už kolej Yesterday, Michal Prokop, skupina Framus 5.

0: Tři minuty po 9:45 Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli Jirka Korn, píseň Té, co stýdá. Hledáme na našem Facebooku prodloužený víkend v rámci vašich fotek, tak paní Eva Tesařová navštívila v Kroměříži květnatou zahradu. Děkujeme za krásnou fotokoláž, paní Lucie Venčovská nám vyfotila dárek od synu ke dní matek, děkujeme taky za pěknou fotku, je tam krásná květina. Je tam i takové udělátko srdce, namrkněte. Na to paní Iveta Greplová vyrazila na zámek Loučeň, zachytila nám labirintárium. Tak co vy, jaký jste měli prodloužený víkend, co jste viděli, co jste zažili, fotili jste www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete, sbíráme vaše fotoúlovky. Máme 9:45, za malou chvíli Jirka Korn a píseň Té, co snídá.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Na konci 80. let se fascinace vesmírem dostala i do hudby. A tahle písnička je toho důkazem. Který z hudebních festivalů mířila tahle písnička s velkou ambicí a jaká nešťastná událost jí cestu za prvním úspěchem zhatila. Dozvíte se od Petra Kotvalda v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Dvě minuty po půl desáté Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní dopoledne s datem 11. května. Česká muzika let 60. až 80. je nachystaná. Pojďme na to. Petr Spálený, Michal David, Milan Drobný, Zuzana Borjanová a Jaromír Majer. Ty všechny uslyšíme. Teď už Lenka Filipová, píseň Favorit. Dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 10. hodina. Do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli Heidi Janku, písnička Sláva bláznivým nápadům. V ranním tématu jsme dnes hledali hrdiny všedního dne. Ti jsou všude kolem nás, neumí létat ani nenosí plášť. Ale často jsou to právě oni, kdo nám pomůže, podrží nás nebo se na ně můžeme kdykoliv spolehnout. A my jsme se rozhodli věnovat dnešní ranní téma právě hrdinům všedního dne a hledali jsme je mezi vámi, našimi posluchači, a mě zajímalo, kdo je váš skutečný hrdina a proč.
1: Pro mě jako hrdinou se stát může každý z nás v určitých chvílích, kdy se dostaneš do situace, která tě totálně zaskočí, nečekáš jí, zaprvé tě vytočí, úplně tě rozhodí a teď, když se dokážeš vyklidnit a tu situaci zhodnotit tak, že z toho vyjdeš v pohodě i s řešením, ještě k tomu pomůžeš a překvapí tě to, že to fakt šlo tak dobře, tak to je taky někde hrdinství.
2: K tomu největšímu hrdinovi, se kterým jsem se setkala v životě, a tím je pro mě můj syn Martin, který mi kdykoliv za svůj život, kdykoliv mi pomohl jako mámě. Je to člověk s tak citlivým srdcem, že se málo kdy pozná. Kde může, tak lidem pomáhá. A pro mě je to takové sluníčko.
3: Dobrý den, největšími hrdiny jsou pro mě moje třinecká rodina celá a lékaři z nemocnice Třinec Podlesí a lékařky, to jsou největšími hrdiny. A i teď lékaři v Lázních Teplice nad Bečvou.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Kyberpodvodníci vytasili nový fígl. Policie varuje před zločinci, kteří slibují přivýdělek za testování aplikací. Stíhání ale hrozí i obětem podvodníků. Všechno se totiž tváří jako obyčejná nabídka brigády, jenže se za ní skrývá praní špinavých peněz. Policie na webu ukázala snímek obrazovky z bazarového portálu, na kterém podvodníci nabízí 290 korun na hodinu za hodnocení uživatelské přívětivosti aplikací. Po odpovědi na inzerát si podvodníci se zájemcem zavolají a dokonce s ním se píšou dohodu o provedení práce. Pak mu poradí, aby si přes oficiální mobilní aplikace bank založil účet a následně napsal recenzi na to, jak mu její prostředí vyhovuje. Právě v tuto chvíli se oběť stává komplicem zločinců. Přes její účet totiž pak protékají peníze například z podvodů, kdy lidem volá falešný policista. Ke kyberšmejdům se finance dostanou tak, že je člověk vybere z bankomatu a předá je zpět do jejich rukou. Lidem v případě takové spolupráce hrozí až jeden rok vězení za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Na inzerát podle policistů zareagovalo přibližně 400 lidí. V Česku se naplno rozjíždí stavební sezóna. Stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny. Tím ale podle České televize prodlužují dodací lhuty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy, tedy asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Česká stavební produkce přesto podle dat stoupá. Úřady za první tři měsíce roku vydali skoro 14,5 tisíce stavebních povolení, tedy 7% víc než před rokem. A ceny ropy letí pořád nahoru. Reaguje jí na kritiku amerického prezidenta Trumpa, když označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Barel ropy zdražuje na začátku týdne o zhruba 4 dolary na 105,5 dolarů za barel. Trump by měl ve středu přijet do Pekingu a s čínským prezidentem Xi Jinpingem diskutovat mimo jiné o Íránu. Podle analytiků existuje naděje, že se mu podaří přesvědčit Peking, aby využil svého vlivu na Írán a prosadil komplex příměří a řešení současné napjaté situace v Hormuzském průlivu. A na závěr sport. Fotbalisté Jablonce s Hradcem Králové remizovali 1-1. Po druhém kole nadstavbové skupiny o titul před ním udrželi o 2 body čtvrté místo. V dalších včerejších zápasech ze středu tabulky Karviná zvítězila nad Pardubicemi 3-1 a Olomouc podlehla Bohemians 1-2. No a úplně nakonec našich zpráv přináším taky počasí. Do nového týdne vstoupíme za dešťů. Pořádné parapléto bude chtít postupně na celém území. Večer dorazí i bouřky. Teploměry ukážou 17 až 22. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis na rádiu Český impuls opět za hodinu. Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké pondělní dopoledne a teď už Josef Laufer a jeho La Bamba.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní dopoledne, 11. květen, do půl jedenácté, za malou chvíli Věra Špinarová a Petra Janů, duet To máme mládež. V pořadu Máme Česko rádi, pojedeme na Vysočinu, na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Ten se pyšní římskými lázněmi, více se dozvíme v půl jedenácté.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Naše pondělní dopolední hudební dvojce nabídne muziku z roku 1967. Uslyšíme Pavla Nováka, více prozradím po půl jedenácté. Startuje pořad Máme Česko rádi a po dnešním dílu vás, prosím vás, bude bolet za krkem.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi se dnes vypravíme na Vysočinu, na výstavní zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Jako vždy vytáhnu to nejpodstatnější z profesionálního turisty Miroslava Tausiga. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak, Jaroměřický zámek by měl každý obdivovatel památek určitě aspoň jednou v životě navštívit. Nyní je sice barokní, ale najdete v něm pozůstatky i z renesance. Znát ho budou posluchači podle červeno-bílého zdiva chrámu svaté Markéty a obří kupolí.
2: Já se přiznám, že jsem Jaroměřice pro současné pěkné počasí vybrala hlavně kvůli zahradám, tedy francouzské zahradě a anglickému parku za říčkou Rokytnou. Takže část výletu můžou posluchači strávit procházkami pod širým nebem ve velmi pěkně upravené zeleni. Kdybych si měla vybrat prohlídkový okruh, tak asi ten, který zahrnuje sala terénu s římskými lázněmi. Něco takového na českých zámcích není úplně obvyklé. Na stejném okruhu nás zavedou ještě do hudebních salonků, kde si vyslechneme, jak bývaly Jaroměřice v minulosti centrem kulturního života. A k vidění tu je kromě obvyklých hudebních nástrojů třeba i harfa.
3: No tak na mě toho už moc nezbylo, ale já vás aspoň doplním sálem předků s překrásnou freskou. Další je na stropě čínského salonu, takže ať se posluchači připraví, že budou mít notně dlouhou dobu zakloněnou hlavu.
2: To samé ovšem platí i pro prohlídku chrámu svaté Markéty. I strop kopule zdobí opravdu oslňující freska. Za něco takového by se nemusel stydět žádný chrám třeba v Římě. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní dopoledne 11. květen do 11. do zpráv celou naše hudební dvojce a ta nám tentokrát spojila písničky z roku 1967. Čeká nás Pavel Novák, skladba Pihovatá dívka a pak nás také nemine Vzdálený hlas, píseň Heleny Vondráčkové. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji poklidné pondělí, i nadále si ho užijte s naším rádiem. Po zprávách celou už se na vás těší milý kolega Ludvík Pospíšil, já se to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, opatrujte se a ať je česká muzika let 60. až 80. Naslyšenou.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Francie se má na pozoru, hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi, na níž nákaza propukla. Dnes to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Ristová. Stav pacientky se podle ní v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali dříve i americké úřady. Tamní ministerstvo zdravotnictví na síti X uvedlo, že ze 17 lidí mířících do USA se u jednoho projevily lehké příznaky. U dalšího člověka testy prokázaly slabě pozitivní výsledek. Ve školách přibývá stížností. Na inspekci se od září obrátili rodiče téměř v 1500 případech. Inspektoři očekávají, že číslo ještě vzroste. Z dat i zkušeností dlouhodobě vyplývá, že většinu situací lze vyřešit přímo na místě. V praxi se podle České televize ukazuje, že rodiče často nevědí, kdo všechno ve škole je, s kým se děti můžou potkat a na koho se můžou obrátit. Studie také ukázala paradox, že zatímco ve vědomostech jsou české děti nadprůměrné, v prožívání školního klimatu patří k nejhorším. Vyhřezlou plotenku je třeba léčit neprodleně. Odkládání operace totiž snižuje úspěšnost léčby, tvrdí to výzkumníci z neurochirurgické kliniky Svatoanenské nemocnice v Brně. Hlavní autor studie Peter Solár zjistil, že se více ulevilo těm, kteří zákrok podstoupili rychleji.
2: Pacienti, kteří měli příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Řeznutí plotenky se nejdříve léčí za pomocí prášků a rehabilitací. Pokud takový postup ale nezabere, s operací by pak rozhodně lidé neměli otálet. Na hokejovém mistrovství světa si zahraje 8 nováčků. Trenér Radim Rulík do nominace zařadil mimo jiné golmana Pavláta, obránce Galvase nebo útočníky Chmelaře s mandátem. Na šampionát do Švýcarska jede i stálice a kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Naopak v nominaci chybí David Pastrňák. Absenci hvězdného útočníka potvrdil generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr.
3: Jsem ho nakontaktoval bezprostředně po tom, co Boston Bruins vypadli. Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. Pak samozřejmě David se vyjádřil do amerických médií. My jsme si to ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
1: Hokejový šampionát začíná ve Švýcarsku už tento pátek. Náš národní tým se v úvodní den turnaje utká s Dánskem. No a na závěr počasí, sluníčko nám dnes zůstane za mraky, do toho nám zaprší, večer se ke kapkám přidají i hromy z blesky. Naměříme 17 až 22 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nám zůstaňte ale věrní.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné dopoledne, po 11. hodině přeje Ludvík Pospíšil, no a spolu se mnou taky Dalibor Janda. Je tu první písnička po 11. Padá hvězda. Večer.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém impulzu. Za chvíli Michal David, C-čka, sbírá C-čka. No a taky chystáme nové vydání hudebního kalendáře. Z písničky Satelit se stal obrovský hit, i když technika byla proti. Co se stalo, tak to řekne Petr Kotwald ve středu v 11:30 v novém vydání hudebního kalendáře na Českém impulzu.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Pondělní dopoledne na Českém impulzu, po půl dvanácté pokračujeme s Karlem Zichem a s písničkou Kola Pop Music se točí dál. Čemu dá přednost Lubomír Lipský? Lásce nebo zdraví? Tohle dilema bude mít ve čtvrt na pět tady na Českém impulzu. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy s Alexandrem Hemalou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

klásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyní.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť pole

0: nikdy nesmíš
1: tak. Na českém Impulzu právě dospíval Petr Rezek, za chvíli Golden Kids a Časy se mění. Je to písnička z Impulzovic krabičky, takže i s patronem, a tím je tentokrát Petr Janda. No a za chvíli 12. hodina, chystáme polední zprávy.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen.
6: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Koncem 60. let jsme chodili na koncerty Golden Kids do Lucerny. Dělali to výborně, měli nádhernou, vypracovanou show, zabývali se světly, zabývali se zvukem, samozřejmě reží, měli výbornou kapelu, hrál tam Petr Hejduk na bicí, Zdeněk Rytíř na baskytaru, čili naši pozdější spolupracovníci. A při původně Dylanově skladbě Časy se mění nám běhal mráz po zádech. O tom to tehdy bylo.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Čičuníci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Hezký den. Umělá inteligence slouží i internetovým podvodníkům. Díky AI jsou stále věrohodnější. Umělá inteligence totiž zpřístupnila nové triky, které třeba věrohodně napodobí hlas konkrétního člověka. Policejní preventista Ondřej Penc říká, že zloději mají o to jednodušší práci.
3: Útočník využije třeba nějakého nástroje umělé inteligence, má třeba z nějakých videí hlas třeba ředitele firmy, protože ředitel firmy se rád propaguje na sociálních sítích. Ahoj Maruško, se na dovolení, ale musíme proplatit tady tu fakturu, posílám ji v příloze, zařiď to prosím.
2: Kyberútoku na české firmy v loni proběhlo víc než 1700. Nejvyšší ukradená částka se blížila 6 milionům korun. Ledoví muži zítra citelně srazí teploty. Na horách může dokonce sněžit. Denní maxima se budou držet jen kolem 10, v noci na středu pak může mrznout. Už dnes začne postupně pršet na většině území. Odpoledne a večer meteorologové čekají bouřky. Podle aktualizované předpovědi na Moravě budou silné s přívalovými lijáky. Dnes odpoledne ještě bude kolem 20. Zítra teploty spadnou o 10 stupňů. Zůstanou mezi 7 a 12 stupni. Servác pak přinese podle předpovědi ve středu ranní mrazíky, přes den už má být ale kolem 15 stupňů. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru. Jedná se o pasažérku z výletní lodi, na které nákaza propukla. Ženu francouzské úřady přepravili s dalšími 4 lidmi včera při repatriačním letu z Kanárských ostrovů do Paříže. Její stav se v noci zhoršil. U 4 dalších evakuovaných Francouzů vyšly testy na hantavirus negativně. Projdou ale dalším testováním. Všichni jsou v izolaci, kde zůstanou minimálně 15 dnů. Francouzské úřady zatím vysledovaly 22 lidí, které mohly s virem přijít do kontaktu. Naši hokejisté se ve švédských hrách loučili debaklem. Podlehli Švýcarsku 1-6, což je s tímto soupeřem nejvyšší porážka v samostatné historii. Na turnaji skončili se ziskem 3 bodů 3. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si nakonec přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali 4. porážku z posledních 5 utkání. Do šampionátu vstoupí v pátek ve Freiburgu proti Dánsku. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné pondělí, je čas na první odpolední písničku. Zpívat bude Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Skupina Kex právě dohrála na českém Impulzu, za chvíli Marie Rotrová z Kořápky ořechů. No a za chvíli taky zjistíme, co večer dává televize. Výběr toho nejlepšího pro nás chystá Alexander Hemala. Tak tedy v 12:30 televizní okýnko tady na českém Impulzu.
1: Hudební kalendář českého Impulzu.
2: Na konci 80. let se fascinace vesmírem dostala i do hudby. A tahle písnička je toho důkazem. Který z hudebních festivalů mířila tahle písnička s velkou ambicí a jaká nešťastná událost jí cestu za prvním úspěchem zhatila. Dozvíte se od Petra Kotvalda v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: pondělí 11. května na Českém Impulzu. Za chvíli Karel Gott, už dávno dal jsem ti klíč. No a taky pro vás chystáme Josefa Zímu. Ten by totiž právě dnes oslavil 94. narozeniny. Josefa Zímu si zahrajeme v naší hudební dvojici. Teď se ale podíváme na televizní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Nevím, přátelé, jestli to má nějakou souvislost, že nejvíce zločinů se stává, alespoň co se obrazovky týče, v pondělí. Doufám ale, že v reálném životě se takové hrůzy, jaká nás čeká dnes ve 20.10, v normálním životě nepotkají. Totiž policisté z místa činu České Budějovice musí řešit případ zmizelého majitele spediční firmy, jehož část těla se později našla zabalená v igelitovém pytli v řece. Už z názvu Kvadratura muže je patrné, v jakém stavu jeho tělo bylo, více ve 20.10 na ČT1. Zkrátka nepřijdou ani příznivci od znaku Vysočina, kde byl u silnice nalezen mrtvý muž. Při vyšetřování se zjistí, že tato vražda souvisí s případem, který se řešil v jednom z minulých dílů. Zda se jim tentokrát podaří vraha usvědčit, uvidíte v epizodě nazvané Označený ve 20.20 na Nově. Trošku odreagovat byste se mohli u komedie Bažanti jedou do Španělska, tedy pokud máte rádi humor skupiny Los Charlos. Tito chlapíci míří k moři, ale ocitnou se na pobřeží bez hotelu i bez peněz. Pokud znáte jejich příhody, pak víte, že o blázniviny a třeskutý humor nebude nouze, a to od 20. hodiny na ČT2. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, už jenom pár minut a bude tu 13. hodina, přijdou zprávy. Právě teď ale dostanou přednost opeřené písničky. Jsou to ptačí písničky v naší hudební dvojici. Bude nám zpívat Jiří Schellinger, svůj Holubý dům, no a předtím Bílá vrána a Josef Zíma, který by právě dnes oslavil 94. narozeniny. Ptačí písničky v hudební dvojici právě přicházejí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hudební dvojice a NEP 1+1.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezký den. Do Česka míří silné bouřky. Počítat s nimi mají v severních a východních Čechách i na Moravě. Meteorologové vydali výstrahu, která právě začíná. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá, že bouřky nejvíc pocítí kraj Vysočina.
4: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
3: Upozornění platí až do 6. raní. Vedle bouřek pak do zítra čekáme citelné ochlazení a na horách i sníh. Soud poslal abatyši z Loděnice na 6 let za mříže. Středočeský krajský soud odvolanou představenou pravoslavného monastýru potrestal za zpronevěru klášterního majetku. Tatiana Hanhurová podle verdiktu převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů zpět na svaz spolupracující s Ruskem. Ten je klášteru předtím daroval. 46-letá žena vinu odmítá. Tvrdí, že se monastýra snažila zachránit před prodáním. Čeští hasiči se záchranáři už patří do Evropy. Speciálně vybavená jednotka úspěšně splnila poslední krok pro schválení evropské certifikace při mezinárodním cvičení v Portugalsku. V případě nasazení tohoto certifikovaného týmu pak může hasičský záchranný sbor čerpat z Bruselu dotace. Karvinský fotbalový klub si chce finále domácího poháru užít. Na zápas proti Jablonci do Hradce Králové vypraví speciální vlak pro fanoušky. Slezané o tom informovali na webu. Jablonecký klub připravil pro své fandy autobusy. Zápas bude ve středu 20. května hostit Malšovická arena v Hradci Králové. Karvinští se probojovali do finále poháru úplně poprvé. Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Pokud by vyhráli Slezané, je ale otázkou, jak by jejich případnou účast v pohárech ovlivnila aktuální korupční kauza, ve které jsou podezřelí. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a deštěm, na horách i se sněžením a naměříme teploty jen kolem 10 stupňů, na jižní Moravě nejvýš 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Pondělí 11. května po 13. hodině. Hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a tohle je Marcela Holanová.

0: Na Českém impulzu dospíval Jiří Bareš a Petra Janů, za chvíli Lenka Filipová věnování. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Náš cestovatel Jirka Kolbaba nám představí plíce New Yorku. Právě do nich se ponoříme už za pár minut. Naše cestovatelská rubrika přijde v 14:30 na Českém impulzu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Pondělní program Českého Impulzu, popu druhé, Michal Penk, Má daleka. Hrajeme české písničky celý den. Když jsem před chvílí říkal, že se ponoříme do plic, tak musím přiznat, že ta představa se mi vlastně zalíbila. Tak jdeme na to. Pozor, připoutejte se, letíme do New Yorku. Během letu nám cestovatel Jirka Kolbaba představí nejznámější New Yorkský park.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, přibliž nám Central Park, takzvané plíce New Yorku.
3: Tak toto úžasné místo plné zeleně bylo otevřeno v roce 1876. Dnes místní nedají na ten park dopustit, ale kdysi dávno byl předmětem velkých kritik a ti lidé, kteří rozhodovali o výstavbě takového parku, tak museli opravdu zažít mnoha příkoří, protože mnoho lidí v té době bylo naprosto proti. Nikdo si nedovedl představit, že město se takto rozroste a že je velmi, velmi dobře, že kdysi rozhodnutí o tomto náhradném parku spatřilo světlo světa. Bylo to v roce 1844, kdy přišel s nápadem William Bryant.
2: Jak rozsáhlý je Central Park?
3: Park je úžasný, protože má 296 hektarů pozemku, který byl kdysi nevlídnou bažinatou oblastí s takovými chudinskými chatrčemi a dneska je to takzvaný zelený dvůr města, nebo také plíce města. Vedou tady nádherné cesty, sportoviště, elegantní mosty, jsou tady sochy, dokonce je tady socha Antonína Dvořáka, je tady pietní místo Johna Lennona, které jsem nesmírně rád navštívil, je takhle v podlaze, v dlažbě. Je tam napsáno Imagine a je to kultovní místo pro mnoho lidí z celého světa, aby toto místo navštívili.
2: New Yorkčané skutečně využívají Central Park, chodí tam si zasportovat, zaběhat, nebo jenom třeba i projít.
3: Dnešní New Yorkčané jezdí parkem na kole, běhají, chodí pěšky, leží na trávnících a opalují se, sportují, velké množství sportů se tu koná, dokonce velké množství koncertů v nočních představení, divadelních a podobně. Městská správa vyčlenila nedávno nemalou sumu peněz na údržbu, na policejní dohled, takže se výrazně zlepšila i ta kdysi dávno velice tíživá kriminalita, která tento park zasahovala. Dneska skutečně si tady můžeme užít buď to poetické cesty v kočáře, anebo si tady opravdu propotit tričko v komunitě podobně naladěných lidí z celého světa. Je to nesmírně internacionální místo a pokud se vydaří letní den, opravdu je park zaplavený sluncem, tak je něco uchvatného. A přes ty domy, když vidíš tu scenérii toho Manhattanu, tak je to skutečně velmi, velmi emotivní a nezapomenutelné místo.
2: Byli jsme v New Yorkském Central Parku, v New Yorku zůstaneme i zítra. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, máme pondělí 11. května, právě v tento den, ale v roce 1889 klub českých turistů vyznačil první turistickou trasu u nás. Turistické značky v České republice jsou fenomén, který ve světě nemá konkurenci. My to oslavíme, vzdáme hold písničkami o turistických rájích České republiky. Jednak to bude Kamelot a Pálava, no a potom Ivan Mládek a Ivo Pešák s písničkou Prachovské skály na Českém impulzu.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: a NEP. Dva jsou víc než jeden.
7: We'll be right back.

Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Sjezd sudetských Němců v Brně má být o smíření, říká to historik Ústeckého muzea Jan Vondrouš. Problém vidí ve výuce dějepisu, protože Čechům informace o poválečných událostech ze školy chybí. Vztahy mezi oběma národy podle Vondrouše vyřešila už česko-německá deklarace v roce 1997.
2: Která vlastně obecně říká, že ta historie by měla zůstat historikům a politici by měli koukat do budoucnosti a řešit současné problémy. Tak jak vyjadřuje Bernd Posselt, to znamená říct, podívejte, my tady máme nějaké kořeny, máme tady v podstatě ještě i hroby našich rodinných příslušníků a z toho důvodu prostě my máme nějakou jakoby odpovědnost i cit k té zemi.
1: Proto Vondrouš mluví o potřebě napravení vztahů z hlediska historie. Sjezd v Brně pořádá v druhé polovině května sudetoněmecké krajanské sdružení. Zastupuje Němce odsunuté z Československa po druhé světové válce a jejich potomky. Poprvé proběhne v Česku. Do Česka přicházejí bouřky s lijáky. Ty budou tak silné, že se dá čekat zatopení podchodů a sklepů nebo rozvodnění toků. Škody může způsobit i vítr. Jak uvádějí meteorologové, nejsilnější bouřky se formují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Pak budou postupovat dál k východu a během noci přejdou do deště. Na severovýchodě bude pršet až do zítřejšího rána. Pražský magistrát už se chystá na zimu. Strážníkům pořídí funkční kalhoty, aby měli pohodlí při výkyvech počasí. Zadání zakázky dnes schválili pražští radní. Nový materiál musí splňovat vysoké nároky na komfort při výkonu služby po celý rok a hlavně v zimě. Praha na strážnících šetřit nebude. Počítá s víc než 8milionovými náklady během 4 let. O zájemce o pochod Praha-Prčice je i letos postaráno. Dráhy před startem sobotního pochodu a po jeho konci vypraví mimořádné spěšné vlaky, posílí pravidelné spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků. Účastníci pochodu budou moci i letos využít speciální celodenní jízdenku. Zítra nás čeká deštivo, na horách i sníh. Naměříme teploty od 7 do 14 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ve dvou se to líp táhne, tak přesně tímhle heslem se budeme řídit po 14. hodině. Iveta Bartošová, Michal David, to je naše věc.

0: Takové je pondělí na Českém impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju hezké odpoledne. Za chvíli hrajeme Pavla Vítka Mám rád vůni tvý kůže. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A taky pojedeme na Vysočinu, na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Ten se pyšní římskými lázněmi, o tom se moc neví, taky představíme. Bude to v rubrice Máme Česko rádi, přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: pondělní program Českého Impulzu. Hrajeme české písničky celý den. Hned po půl třetí Věra Špinarová, Je mi líno. No a po dnešním Máme Česko rádi vás bude tak trochu bolet za krkem.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi se dnes vypravíme na Vysočinu, na výstavní zámek do Jaroměřic nad Rokytnou. Jako vždy vytáhnu to nejpodstatnější z profesionálního turisty Miroslava Tausiga. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak, Jaroměřický zámek by měl každý obdivovatel památek určitě aspoň jednou v životě navštívit. Nyní je sice barokní, ale najdete v něm pozůstatky i z renesance. Zdát ho budou posluchači podle červeno-bílého zdiva chrámu svaté Markéty a obří kupolí.
2: Já se přiznám, že jsem Jaroměřice pro současné pěkné počasí vybrala hlavně kvůli zahradám, tedy francouzské zahradě a anglickému parku za říčkou Rokytnou. Takže část výletu můžou posluchači strávit procházkami pod širým nebem ve velmi pěkně upravené zeleni. Kdybych si měla vybrat prohlídkový okruh, tak asi ten, který zahrnuje sala terénu s římskými lázněmi. Něco takového na českých zámcích není úplně obvyklé. Na stejném okruhu nás zavedou ještě do hudebních salonků, kde si vyslechneme, jak bývaly Jaroměřice v minulosti centrem kulturního života. A k vidění tu je kromě obvyklých hudebních nástrojů třeba i harfa.
3: No tak na mě toho už moc nezbylo, ale já vás aspoň doplním sálem předků s překrásnou freskou. Další je na stropě čínského salonu, takže ať se posluchači připraví, že budou mít notně dlouhou dobu zakloněnou hlavu.
2: To samé ovšem platí i pro prohlídku chrámu svaté Markéty. I strop kopule zdobí opravdu oslňující freska. Za něco takového by se nemusel stydět žádný chrám třeba v Římě. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Marie Rotrová dospívala na Českém impulzu. Za chvíli 15. hodina zprávy, no a právě teď Helena Vondráčková uvede Jiřího Korna. Před námi je písnička z Impulzovic krabičky, je to Radost až do rána na Českém impulzu.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Radost až do rána, to je nejenom název písničky, ale i můj pocit, když se potkávám s tím, kdo ji zpívá. To proto, že s Jirkou Kornem jsme kamarádi na život a na smrt, i když se v pracovním vztahu chvíli vídáme, pak zase třeba dlouho ne. S Jirkou jsme chodili v 70. letech na hodiny stepu k Franku Tovenovi a mockrát jsme toho využili. Vystupovali jsme často v zahraničí, v Německu, v Polsku, ale i také v muzikálech. Velmi ráda vzpomínám hlavně na Bídníky, Les Misérables, v těch se nám dařilo. Radost až do rána je z konce 70. let a i po letech z ní cítím šťávu, kterou té písničce dal.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Policie pokročila ve vyšetřování sobotních výtržností na fotbalovém derby pražských S. Trestní řízení vede v souvislosti s několika trestnými činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostů detektivové vyšetřují jako výtržnictví. Prověřuje se také zničení LED panelů, sedaček a toalet. A to jako poškození cizí věci. Policistům už se podařilo ztotožnit několik osob, které se podílely na napadení brankáře Jakuba Surovčíka a několik dalších osob, které jsou podezřelé z dalšího protiprávního jednání. Za výtržnictví hrozí 2 roky vězení. Kriminalisté stále ještě vyhodnocují desítky kamerových záznamů. Zároveň vyzývají ty, kteří vběhli na hrací plochu v době utkání, aby se sami policistům přihlásili na linku 158. Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol. Zájem za měsíc a půl provozu přečil očekávání. Počet kol v ulicích se zvýší ze 300 až na 450.
2: Sdílená elektrokola zavedlo město v půlce března. 300 kol je na 156 stanovištích, včetně okrajových částí. Na jedno kolo je i přes 10 výpůjček denně. Očekávali se 3 nebo 4. Dopravní podnik, který službu provozuje, teď dokoupí 50 kol. Letos by pak měla přibýt další stovka. Změní se některá stanoviště. Lidé platí korunu za minutu půjčení. Předplatitelé MHD a krajské integrované dopravy mají 2x denně 15 minut jízdy zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Centru Plzně dnes začíná kompletní revitalizace části sadů pětatřicátníků. Díky úpravám za 25 milionů korun se má prostranství na jihu sadu změnit v přívětivější místo. Náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar slibuje, že zaručeně prokoukne.
3: Doplnění zeleně, ty nevzhledný kiosky na kebab, tak ty zmizely a bude tam nově pěkný, taky přírodně blízký kiosek jako kavárna se zelenou střechou, skrz kterou budou prorůstat stromy. A je to doplnění trvalkových záhonů, zeleně, stromů. V jednom místě tam bude přímo v dlažbě i připomínka těch bývalých kasáren 35. pluku.
1: Úpravy oživí rušné místo na konci plzeňské klatovské třídy, kousek od centrálního náměstí. Zítřek bude deštivý, na horách může padat sníh. K tomu naměříme v průběhu dne teploty jen mezi 7 až 14 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Před námi Vladimír Mišíka, variace na renesanční téma. Se mluví Pospíšil, přeju hezké odpoledne.

0: Tady jsou české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli hrajeme Michala Davida, to zas byl den. No a přesně za hodinu uslyšíme, čemu dá přednost Lubomír Lipský. Bude to láska nebo zdraví? Po čem sáhne? Láska nebo zdraví? Poslechnout si to můžeme za hodinu. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala na Českém impulzu.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: Odpolední program Českého impulzu. Po půl čtvrté budeme hrát Ladislava Štajdla písničku Miluji tě. Z písničky Satelit se stal obrovský hit, i když technika byla proti. Co se stalo, tak to nám řekne Petr Kotwald. To už je pozvánka k našemu hudebnímu kalendáři, k novému vydání. Vysíláme ve středu v 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Takové je pondělí na Českém impulzu. Za chvíli 16. hodina, Saša Hemala, Senky a vtipy. Já Ludvík Pospíšil se na vás budu těšit zítra po 11. hodině. A teď dvě písničky, které nás zavedou do jednoho roku. Před námi je hudební dvojice. Pavel Novák v tomto roce naspíval Pihovatou dívku a Helena Vondráčková Vzdálený hlas. Upřímně, netipnul bych si, že obě písničky vznikly ve stejném roce a dokonce ani ve stejném desetiletí. Každopádně je to rok 1967 a my si obě písničky zahrajeme. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Hudební dvojice
7: Aneb jako vejce vejci.

pobytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezký den. Umělá inteligence slouží i internetovým podvodníkům. Díky AI jsou stále věrohodnější. Umělá inteligence totiž zpřístupnila nové triky, které třeba věrohodně napodobí hlas konkrétního člověka. Policejní preventista Ondřej Penc říká, že zloději mají o to jednodušší práci.
4: Útočník využije třeba nějakého nástroje umělé inteligence, má třeba z nějakých videí hlas třeba ředitele firmy, protože ředitel firmy se rád propaguje na sociálních sítích. Ahoj Maruško, se na dovolení, ale musíme proplatit tady tu fakturu, posílám ji v příloze, zařiď to prosím.
3: Kyberútoku na české firmy v loni proběhlo víc než 1700. Nejvyšší ukradená částka se blížila 6 milionům korun. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se podle expertů mělo sladit. Podpořit by je měli psychologové i právníci. Ministr Aleš Juchelka už začátkem února ve sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl pod rezortem práce začít fungovat do 4 let. Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. V případě potřeby více peněz slíbilo ministerstvo financí pomoc státu. Dnes to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený. Požár v Národním parku zasáhl počátkem měsíce zhruba 100 hektarů lesa. Ledoví muži zítra citelně srazí teploty. Na horách může dokonce sněžit. Denní maxima se budou držet jen kolem 10, v noci na středu pak může mrznout. Už dnes začne postupně pršet na většině území. Odpoledne a večer meteorologové čekají bouřky. Podle aktualizované předpovědi na Moravě budou silné s přívalovými lijáky. Dnes odpoledne ještě bude kolem 20. Zítra teploty spadnou o 10 stupňů. Zůstanou mezi 7 a 12 stupňů. Servác pak přinese podle předpovědi ve středu ranní mrazíky. Přes den už má být ale kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Přeji hezké pondělní odpoledne, přátelé, a vítám vás u našeho zábavného pořadu Smějeme se. Tak pokud se nesmějete v tuto chvíli, pak pevně věřím, že tak společně učiníme v průběhu následujících 2 hodin. Ale pozor, dnes je den technologií. Tedy dá se říci, že pod tento pojem se schová snad vše, co nás v současnosti obklopuje a bez čeho bychom se zřejmě už ani neuměli obejít. Ani ten humor či písničky by se k vám bez technologické podpory nedostali. Tak ať nám slouží, ale nezotročí nás. Stále by měl v nás zůstat ten pocit, že jsme my lidé nad všemi těmi stroji, nástroji a tím vším. Stále bychom my, muži, měli bojovat o dámská srdce, tak jak za malou chvíli naznačí v první scénce Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Tak se máme na co těšit, ale v tuto chvíli je tu krásná dvojice Lenka Filipová a Karel Zich, kteří budou stavět mosty. Tak ještě jednou hezké pondělní odpoledne.

0: Tady je Český impuls, kde vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Ano, otázka zní, jak se zbavit v boji o ženské srdce svého soka. Prý za pomoci dobře mířených diagnóz. To, jak se zdá, podlehne i Lubomír Lipský, kterého z toho boje o dámské srdce vyšachuje Miroslav Homola. Tak pojďme na to. Nahrávka je z roku 1981, ale já věřím, že i po těch mnoha a mnoha desítkách let potěší i vás.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí?
2: Líbám, že jdi vás tak rád. Dobrý den, dovolíte, prosím, jezde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Čověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
1: víte? No tak proč si nepijete?
2: Prosím, a co pak tohle se dá pít? Teď to chutná jako stará vejce smažená na čpavku a zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady v lázních?
2: Pojďte sem. No? Tak ty jsi to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí.
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Já se cítím výborně, svátečně. O to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byli jste u lékaře?
2: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
1: Nebyl, no dovolíte.
2: Prosím.
1: Vy jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to vegetativní vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. Je 13. pramen. No, lízněte si to tam.
1: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: Ale průdušky v háji zeleným, člověče.
1: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
2: Já, že mám bílý.
1: No, bílý.
2: Já... Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v pěti lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zdurzelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele. Vole, máte, vole, že nemůžete tady.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím, a...
1: To je. No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: Podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Potom mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co? A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sůlc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Tamhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba. No,
2: dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma. Jděte si za ní sám. Já jdu teď na tu kyselku.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Tatart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
6: Na konci 80. let se fascinace vesmírem dostala i do hudby. A tahle písnička je toho důkazem. Který z hudebních festivalů mířila tahle písnička s velkou ambicí a jaká nešťastná událost jí cestu za prvním úspěchem zhatila. Dozvíte se od Petra Kotvalda v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mám velkou radost, přátelé, že na českém Impulzu mohu uvítat Rudolfa Hrušinského. Nebude nám vyprávět, i když vlastně na druhé straně ano, svým krásným hlasem totiž promluví do písničky, která se jmenuje Šel jsem světem. Je to tak, Rudolf Hrušinský na českém Impulzu, jen a jen pro vás.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: z diskotéky, přátelé, naše další kroky povedou do přednáškové síně. Totiž čeká nás takový zajímavý vhled do hospodářské geografie České republiky. No a tím přednášejícím nebude nikdo jiný než komik Milan Pitkin.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Naučím vás ho... Nechte si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás ho... hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines ho... já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím a budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás bude nudit, tak mě klidně pošlete do prhé. Tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostném bohatství České republiky. Tady je mapa České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu. Na jižní Moravě. Podél norské hranice. Jsou v obrovský ložiska u uhlí, briket. A taky koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubným do dole, Luděk Sobota. Došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharský hranici, tam se zase pěstují známý ostravský vokurky. Ale Bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašujou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty rajčata malujou růj. Různýma barvičkama. Ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A to nevadí, barva se voloupe, to nebylo ne... To nebylo nebezpečné. I když jeden můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okůrku a oba dostali otravu krve. Potom při západní hranici obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranic s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým pohraničí. Nikdo neměl nohy. A ta taky nás nechtějí do Evropské unie. Jako kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidět, co umíme. No a potom tady u východní hranice s USA, tam se zase na silnici Papa 95. Tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale nightcluby jsou tam pořád narvaný. Bo oni totiž amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. No. A o tom to je.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Maximální ceny pohonných hmot zítra v Česku ve srovnání s dneškem klesnou, litr benzínu zlevní o 40 haléřů, nejvyšší cena nafty pak klesne o korunu 30. Do Česka míří silné bouřky. Počítat s nimi mají v severních a východních Čechách i na Moravě. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá, že bouřky nejvíc pocítí kraj Vysočina.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
1: Upozornění platí až do 6. raní. Vedle bouřek pak do zítra čekáme citelné ochlazení a na horách i sníh. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia kvůli incidentům při sobotním derby se Spartou. Bude zkoumat, jestli klub neporušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu. Posoudí také fungování pořadatelské služby a přijatá preventivní opatření. Britská vláda bude podle premiéra Starmera usilovat o sblížení s Evropskou unií. Ministerský předseda to uvedl v dnešním proslovu potom, co jeho labouristická strana utrpěla velké ztráty v místních volbách. Naopak posílila protiimigrační strana vedená jedním z hlavních zastánců Brexitu Nigelem Faragem. Karvinský fotbalový klub si chce finále domácího poháru užít. Na zápas proti Jablonci do Hradce Králové vypraví speciální vlak pro fanoušky. Slezané o tom informovali na webu. Jablonecký klub připravil pro své fandy autobusy. Zápas bude ve středu 20. května hostit Malšovická arena v Hradci Králové. Karvinští se probojovali do finále poháru úplně poprvé. Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Pokud by vyhráli Slezané, je ale otázkou, jak by jejich případnou účast v pohárech ovlivnila aktuální korupční kauza, ve které jsou podezřelí. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a deštěm na horách i se snížením a naměříme teploty jen kolem 10 stupňů, na jižní Moravě nejvýš 14 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ano, děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a poté nás první kroky povedou do gymplu a mezi holky, protože to je jedna z těch nejznámějších písniček, které kdy naspíval Víťa Vávra. Začínal jako bubeník, ale pak už se postavil k mikrofonu sám a jeho písničky si myslím i po těch mnoha letech jsou docela krásné.

0: Po čase se, přátelé, vracíme k legendárnímu Frantovi Kocourkovi. A když už řeknu jméno tohoto brněnského siláka, tak určitě víte, že na něho bude vzpomínat Miroslav Donutil, jeden z jeho velkých kamarádů. O Frantovi se samozřejmě ví, že kdykoliv kohokoliv napálil, ale podařilo se někdy napálit i samotného Frantu Kocourka? Možná, že něco v tomto smyslu právě uslyšíme.
1: Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká: pojďte si dolů uklidit uhlí.
2: Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková?
1: Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím.
2: Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal... To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl: složte mi tam, chlapci, 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal: tak to urovnáme, chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká: když tak si tam, bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká: ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme teda rádi věděli.
1: Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu: 5 metráků chybí, tak to bylo, chlapci.
2: Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně. Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal: Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl: když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká: no nic, já pomalu půjdu, a zmizel. A já říkám: Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl: jo, hochu, role si musíš hlídat.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz. www.frontovik.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, jsou už připraveni na startovních blocích Karel Zich, Eva Olmerová a Lucie Bílá. To proto, že se velmi rádi vracíme na Českém impulzu k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Nevím, přátelé, jestli to má nějakou souvislost, že nejvíce zločinů se stává, alespoň co se obrazovky týče, v pondělí. Doufám ale, že v reálném životě se takové hrůzy, jaká nás čeká dnes ve 2010, v normálním životě nepotkají. Totiž policisté z místa činu České Budějovice musí řešit případ zmizelého majitele spediční firmy, jehož část těla se později našla zabalená v igelitovém pytli v řece. Už z názvu Kvadratura muže je patrné, v jakém stavu jeho tělo bylo, více ve 20.10 na ČT1. Zkrátka nepřijdou ani příznivci od znaku Vysočina, kde byl u silnice nalezen mrtvý muž. Při vyšetřování se zjistí, že tato vražda souvisí s případem, který se řešil v jednom z minulých dílů. Zda se jim tentokrát podaří vraha usvědčit, uvidíte v epizodě nazvané Označený ve 2020 na Nově. Trošku odreagovat byste se mohli u komedie Bažanti jedou do Španělska, tedy pokud máte rádi humor skupiny Los Charlos. Tito chlapíci míří k moři, ale ocitnou se na pobřeží bez hotelu i bez peněz. Pokud znáte jejich příhody, pak víte, že o blázniviny a třeskutý humor nebude nouze, a to od 20. hodiny na ČT2. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za dob socialismu bylo velmi populární, alespoň co se vtipů a anekdot týče, Rádio Jerevan. Později pak vzniklo Rádio Bubu, a to díky panu Miloslavu Šimkovi a Zuzaně Bubílkové. A my se právě na vysílání tohoto rádia za maličkou chvíli přepojíme.
1: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
2: Cože, věk ženy?
1: Nevíte, to já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
2: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
1: Proč poloviční?
2: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
1: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
2: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
1: Vy máte skvělý nápad.
2: Já mám skvělý nápad.
1: Nemohu si sednout.
2: No tak můžete klidně.
1: Já bych se aspoň přidržel.
2: A ne, pamatujete si na Rádio Jerevan?
1: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
2: No.
1: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
2: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
1: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
2: Ale já jsem myslela Rádio Jerevan jenom jako inspiraci.
1: No.
2: My bychom měli odpovídat na současné dotazy, současné posluchačů.
1: Jo, či založit takový podobný
2: nové
1: rádio.
2: Nové rádio na principu Rádia Jerevan.
1: No tak to nebude Rádio Jerevan, tak vy jste s tím nápadem přišla. No tak se to bude jmenovat Rádio Bubu.
2: No dobře, tak já to zahlásím, ano, a zkusíme si to. Vážení posluchači, začíná vysílat nové Rádio Bubu. Na vaše dotazy budou odpovídat Miloš Lapš.
1: To je dobrý začátek, Miloslav. Jste ze mě udělala šlapku, Miloslav. To je dobrý, vysílaj Miloslava Žužana. Já nevím, to jste si teda... To jste si hezky šlápla na Jerevan, vám řeknu.
2: Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. No. A hned tady máme první otázku. Posluchačka Jiřina Zlámalová z Hradce Králové se vás ptá, na jakou adresu by vám mohla poslat e-mail?
1: Co se ptá?
2: E-mail, na jakou adresu by vám mohla poslat?
1: IA?
2: Ne, e-mail, že by si s vámi chtěla dopisovat přes internet. Máte internet?
1: No jistě, já mám všechno. Určitě už proti tomu beru nějaký prášky.
2: Já jsem se vás ptala, jestli máte internetovou adresu.
1: To je povinný?
2: No není to povinné, ale jestli máte stránku, tak máte internetovou adresu, ne?
1: Vy máte?
2: No já mám, ale ona se ptá na vaši. No,
1: a jak to začíná, mi ťukněte?
2: No tak různě to začíná, nejčastěji www.
1: No, tak to mám, ano, no jistě, to doma máme. www.c@volejovkytuňak.cz No, že to
2: takže odpověď, vážená posluchačko, dopisování nebude nic, protože pan Šimek má k internetu tak vřelý vztah, že se na něj bojí sáhnout, aby se neopařil.
1: Tak mi nekažte dopisování, jak si nemusím dopisovat přes internet. Pravda, internetu nerozumím, mě se technika zastavila u krystalky, ale jsou vřelejší způsoby dopisování než internet. Třeba například holubí pošta.
2: Holubí pošta.
1: Například můj holubí poštovní holub
2: plná bubu jazyk.
1: Poštovní holub Bedřich druhý, jo? Tak ten má k internetu...
2: Proč druhý?
1: Co?
2: No proč druhý,
1: Bedřich? Prvního jsem sežral, byl hrát. Tak ten má k eternitu...
2: Internetu.
1: Internetu. Velmi vřelý vztah. No. Například před měsícem vyzobal Klausovi na internetu celou stránku. No. Dodnes je mu z toho špatně.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc víc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Vláda může nařízením regulovat ceny paliv. Zasáhnout kabinet smí v případě mimořádné situace na trhu až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident. Norma reaguje na zdražování u čerpacích stanic, které zvyšují ceny kvůli blízkovýchodnímu konfliktu. Sněmovna zákon projednávala ve stavu legislativní nouze. Senát zákon potom odmítl, ale sněmovna ho hlasy vládní koalice přehlasovala. Prezident Petr Pavel už dříve řekl, že je věcí vlády, jakým způsobem se rozhodne regulovat ekonomická opatření. Dodal, že v principu zásahy do trhu nepovažuje za šťastné. Tribuna Sever si s omluvou dala na čas. Tvrdé jádro fanoušků fotbalové Slávie se až dnes vyjádřilo k sobotním událostem kolem nedohraného derby se Spartou. Hooligans odmítli, že by se na skandálních výtržnostech podíleli zahraniční fanoušci. Reagovali tak na dnešní článek deníku Blesk, kterému přímý aktér ze severní tribuny řekl, že za řáděním v pražském Edenu stojí neovladatelné tvrdé jádro spolu s agresivními příznivci spřízněného klubu z Polska. Šéf představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík už včera oznámil, že vršovický klub do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří napadli hráče Sparty, podle Tvrdíka dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub také bude po ultras chtít náhradu celé škody, včetně očekávané pokuty od disciplinární komise. V reakci na výtržnosti při fotbalovém derby vznikne pracovní skupina. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něho by měla řešit třeba pravomoci pořadatelské služby nebo problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů. Premiér Andrej Babiš označil události ze sobotního duelu mezi Sláví a Spartou za ostudu a selhání.
2: Neuvěřitelné, vůbec tomu nerozumím. Je to obrovské selhání, je to strašná škoda. V podstatě rodiče vezmou děti na fotbal, jo, mladí sportovci a teďka to vidí, takže skutečně ta změna musí být brutální.
1: Policie prověřuje hned několik věcí. Napadení hráčů Sparty pro podezření z výtržnictví, podobně jako vběhnutí fanoušků Slávie na plochu a napadení sektoru hostí. Sešívaným hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu. Disciplinární komise o tom rozhodne zítra. Ledoví muže zítra citelně srazí teploty. Na horách může dokonce sněžit. Denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Už dnes začne postupně pršet na většině území. Večer meteorologové čekají na severu a východě silné bouřky s přívalovými lijáky. Zatímco dnešní odpolední teploty byly kolem 20, zítra spadnou o 10 stupňů na 7 až 12. Servác přinese podle předpovědi ve středu ranní mrazíky. Přes den už ale má být kolem 15 stupňů na jižní Moravě tepleji. Na Bonifáce budou přízemní mrazíky už jen výjimečně, přes den se ve čtvrtek oteplí až na 18 stupňů. Ke konci týdne může být i 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH, ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Český impuls.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Policistům se povedlo ztotožnit několik hříšníků z derby pražských S. Detektivové vedou trestní řízení kvůli výtržnictví a poškození cizí věci. Těsně před koncem zápasu fotbalové Slávie se Spartou vtrhli domácí fanoušci na hrací plochu a napadli sektor Letenských i několik hostujících hráčů. Vršovickému klubu teď hrozí uzavření stadionu. Předseda odboru přátel Slávie David Ocetník se obává, že nešťastná událost může poznamenat také oslavy případného titulu.
2: Věřím tomu, že ho získá. Akorát jsem přesvědčen o tom, že nebudou slavit ani fanoušci, ani tým přehnaně, protože bude mít punc určité kyselosti.
1: Samotná Slavia už ze své iniciativy uzavřela tribunu Sever. Padl také zatím jeden doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu. Ocetník se ale obává, že klub má jen omezené možnosti, jak jeho dodržování kontrolovat. Společnost Smartwings omezí v příštích měsících některé spoje. Dočasně přeruší letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví u vybraných spojů frekvenci létání. Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací. Změny jsou aktuálně v plánu od začátku června do konce srpna. Na změny u letů Smartwings upozornil Web Airways. Mluvčí Smartwings agentuře ČTK řekla, že cestujícím dotčených linek firma nabízí vrácení peněz nebo změnu letenky. Stát slibuje reformu péče o ohrožené děti. Ministerstvo práce slibuje reakci na nedávný případ tříleté holčičky, kterou zavraždil její otec. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit, podpořit by je měli psychologové nebo právníci. Prohlásila to náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová. Šéf rezortu Aleš Juchelka začátkem února ve sněmovně uvedl, že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Předloni sociální pracovníci řešili zneužívání, zanedbávání nebo týrání víc než 11 tisíců dětí. Z rodin jich odebrali téměř čtvrtinu. 8 dětí po krutém zacházení zemřelo, přes 260 jich skončilo v nemocnici. Víc než 3 tisíce jich potřebovalo psychologickou pomoc. Vébrův dům v Podkrušnohorském Klášterci má naději na nový život. Jedna z posledních připomínek porcelánové éry podkrušnohorského města se tak mění v centrum řemesel.
3: Bude se ukazovat, jak se co v Podkrušnohoří dělalo. Půjde hlavně o krajkářství, malířství a pochopitelně i keramiku, protože modernizací projde také vypalovací pec. Klášterec chtěl původně z Vébrova domu, který je jakousi branou do historické části města a dlouhé roky chátrá, udělat klasické muzeum, ale statické expozice netáhnou a tak dostali přednost zážitky. Rekonstrukce vyjde na 60 milionů.
1: Zítra se má výrazně ochladit, objeví se přehánky, hlavně v Čechách, ve vyšších polohách na západě ráno zasněží. Nejvyšší teploty budou kolem 10 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 14. Tolik zprávy Alenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik.

snadná svoboda, na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo, nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na to ty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Výstraha před silnými bouřkami platí většinou do půlnoci. Týká se hlavně východní poloviny Česka a také části severních Čech. Při bouřkách hrozí zatopení podchodů nebo sklepů a malé toky se mohou rozvodnit. Škody může způsobit i vítr. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. V těchto chvílích by měly nejsilnější bouřky procházet oblastí Českomoravské vrchoviny a východních Čech. Dál budou postupovat k východu a během noci mají přecházet do deště. Ten na severovýchodě území zůstane až do rána. Úderem půlnoci skončí výstraha na většině území. V Moravskoslezském kraji, ve většině Zlínského kraje a v malé části Olomouckého je pak prodloužená až do zítřejší 6. hodiny ráno. Na pochod Praha-Prčice se připravuje i vlakový dopravce. České dráhy posílí v sobotu spoje do míst startu legendární akce. Státní dopravce například vypraví speciální vlaky, zajistí také mimořádné zastavení odpoledních dálkových spojů v Heřmaničkách na Benešovsku. Potvrzuje to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: České dráhy zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. Jízdní řády posilových vlaků jsou jí zanesené do vyhledávačů spojení. Zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun.
1: Speciální lístek bude platit ve druhé třídě v širším okolí Středočeského kraje a také na trase z Tábora do Milevska. Pochod Praha-Prčice letos slaví 60 let. Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol. Zájem za měsíc a půl provozu předčil očekávání. Počet kol v ulicích se zvýší ze 300 až na 450.
3: Sdílená elektrokola zavedlo město v půlce března. 300 kol je na 156 stanovištích, včetně okrajových částí. Na jedno kolo je i přes 10 výpůjček denně. Očekávali se 3 nebo 4. Dopravní podnik, který službu provozuje, teď dokoupí 50 kol. Letos by pak měla přibýt další stovka. Změní se některá stanoviště. Lidé platí korunu za minutu půjčení. Předplatitelé MHD a krajské integrované dopravy mají dvakrát denně 15 minut jízdy zdarma.
1: Tenistky Linda Nosková a Nikola Bartůňková na turnaji v Římě končí. Na cestě do čtvrtfinále antukové akce je zastavili slavnější kolegyně. 13. hráčka světového žebříčku Nosková dnes prohrála s Rumunkou Kirsteovou. 20-letá Bartůňková podlehla světové desítce Ukrajince Svitolinové. Z českých tenistek bude o postup mezi nejlepších 8 hráček ještě bojovat Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička se postaví světové dvojce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Zítřejší teploty spadnou mezi 7 a 12 stupňů, na jižní Moravě bude až 14. Musíme počítat s přeháňkami, hlavně v Čechách. Ve vyšších polohách může ráno i zasněžit. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Při vězni z plzeňské věznice nejspíš vypili dezinfekci. Došlo k tomu o víkendu. Vězni se dostali do přímého ohrožení života a ve vážném stavu je převezli do nemocnice. Server iDNES.cz s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj píše, že jeden z nich dnes zemřel. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ. Vyšetřovatelé teď mimo jiné zjišťují, jak se vězni mohli k takovému množství dezinfekce dostat. Kvůli vyšetřování zatím podle nich není možné sdělovat víc informací. Policie vypátrala pacienta psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Pátrání přitom vyhlásila teprve dnes. Muž se v sobotu nevrátil z povolené vycházky po areálu. Dřív policie informovala, že muž s výrazným tetováním v obličeji má vazby na Česko-Krumlovsko. Na večer policisté pátrání odvolali. Díky všímavosti občanů se podařilo pohřešovaného vypátrat v Jihočeském kraji. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že se muž vrátí do léčebny. Ústecký kraj podpoří malé venkovské prodejny potravin. Především seniori totiž stále spoléhají na obchod ve své obci. Ústecký hejtman Richard Brabec doufá, že se malé prodejny povede zachránit.
2: Nejsou ekonomicky udržitelné bez nějaké dotace mnohodé, protože lidi dneska často nakupují v těch velkých supermarketech, ale samozřejmě je skvělé, když je tam možnost nakoupit si v té malé obci.
1: Každá venkovská prodejna na Ústecku může dostat na provoz až 100 000 korun. Celkem chce kraj rozdat téměř 4 miliony. Pačejov na Klatovsku investuje do kanalizace. Dokončil také vodovod do poslední z 5 místních částí a modernizoval technologie úpraven. Ty z vody odstraňují především radon. Starosta Pačejova Jan Vavřička si pochvaluje, že jsou až na pár jednotlivců připojení všichni obyvatelé jeho obce.
3: Postavili jsme 10 kilometrů kanalizace, 2 čistírny odpadních vod a 2 čerpací stanice. Protože Pačejov je všude z vršku do vršku, takže musíme tlačit na kopec a pak už to teče samo.
1: Vedle toho Pačejov vyčistil a opravil také 5 ze 4 svých rybníků. Obec také jeden nový postavila a poslední teď bude revitalizovat. Zítřek srazí teploty o hodně dolů. Proměnlivá oblačnost přinese přehánky, ráno ve vyšších polohách i sněhové. Nejvíc bude pršet v Čechách. Naměříme mezi 7 a 12 stupni. Na jižní Moravě bude až 14. Zprávy končí. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: I takhle hraje český impuls. 1
1: deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cipu, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chvete, jen si načte říct.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: kuřicí. Ale hlavně,
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Ministr zdravotnictví klidní obavy způsobené hantavirem. Riziko jeho výskytu v Česku je podle Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Vojtěch to dnes večer uvedl na síti X. Loď plující pod nizozemskou vlajkou dnes dokončila evakuaci cestujících na Kanárských ostrovech. Na palubě zůstali jen lidé nezbytní k obsluze plavidla. Loď večer vyrazila do nizozemského Rotterdamu. Celkem z cestujících na zasažené lodi zemřeli 3 lidé. V reakci na výtržnosti při fotbalovém derby vznikne pracovní skupina, potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něho by měla řešit třeba pravomoci pořadatelské služby nebo problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů. Premiér Andrej Babiš označil události ze sobotního duelu mezi Sláví a Spartou za ostudu a za selhání.
2: Neuvěřitelné, vůbec tomu nerozumím. Je to obrovské selhání, je to strašná škoda. V podstatě rodiče vezmou děti na fotbal, jo, mladí sportovci a teďka to vidí, takže skutečně ta změna musí být brutální.
1: Policie prověřuje hned několik věcí. Napadení hráčů Sparty pro podezření z výtržnictví, podobně jako vběhnutí fanoušků Slávie na plochu a napadení sektoru hostí. Sešívaným hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu. Disciplinární komise o tom bude rozhodovat zítra. Zelený kruh kvůli motoristům hledá zastání u premiéra. Asociace ekologických organizací zaslala premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby zastavil slovní útoky motoristů na nevládní organizace a úředníky. Asociace připomíná například Macinkovi ekoteroristy nebo Turkovi parazity. Podle jejich názoru motoristé vyvolávají ve společnosti nenávist a jejich slovní agresivita vůči nevládnímu sektoru a zaměstnancům státu stále narůstá. Předsedu vlády proto žádají, aby používání nenávistného slovníku motoristů vyvodil důsledky. Vebrův dům v Podkrušnohorském Klášterci má naději na nový život. Jedna z posledních připomínek porcelánové éry podkrušnohorského města se tak mění v centrum řemesel.
3: Bude se ukazovat, jak se co v Podkrušnohoří dělalo. Půjde hlavně o krajkářství, malířství a pochopitelně i keramiku, protože modernizací projde také vypalovací pec. Klášterec chtěl původně z Vébrova domu, který je jakousi branou do historické části města a dlouhé roky chátrá, udělat klasické muzeum, ale statické expozice netáhnou a tak dostali přednost zážitky. Rekonstrukce vyjde na 60 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Přestřelka ve městě Nice na jihovýchodě Francie skončila tragicky. 2 lidé zemřeli a 3 utrpěli vážná zranění. Podle místních činitelů mají zločin na svědomí gengy obchodující s drogami. V Nice nejde v posledních dnech o ojedinělý případ. Podle agentury AFP se napětí mezi stále vlivnějšími zločineckými skupinami bojujícími o území zvyšovalo už několik dní. Zítra se má výrazně ochladit, objeví se přehánky, hlavně v Čechách, ve vyšších polohách na západě ráno zasněží. Nejvyšší teploty budou kolem 10 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 14. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přijde.

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou, jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

dveře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Bouřky silně udeřily i v Jihomoravském kraji. Hasiči museli řešit vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem. Vyplývá to z informací krajských hasičů na síti Threat a vyjádření mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky. K 9. večer hasiči řešili v souvislosti s bouřkami 47 událostí. Víc než 20 z toho připadaly na Hodonínsko. V ostatních okresech kraje to byly jednotky případů. Drážní hasiči museli po úderu blesku večer evakuovat cestující z vlaku v Brně Černovicích. Nikdo se nezranil, událost na místě ale omezila provoz. Desítky výjezdů měli hasiči také třeba na Vysočině. Nejvíc práce evidovali na Žďársku a na Jihlavsku. Nejčastěji podle mluvčí pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů. Na pochod Praha-Prčice se připravuje i vlakový dopravce. České dráhy posílí v sobotu spoje do míst startu legendární akce. Státní dopravce například vypraví speciální vlaky, zajistí také mimořádné zastavení odpoledních dálkových spojů v Heřmaničkách na Benešovsku. Potvrzuje to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: České dráhy zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. Jízdní řády posilových vlaků jsou jí zanesené do vyhledávačů spojení. Zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun.
1: Speciální lístek bude platit ve druhé třídě v širším okolí Středočeského kraje a také na trase z Tábora do Milevska. Pochod Praha-Prčice letos slaví 60 let. Pozor čerstvě natřeno. Podobná upozornění si mohou v těchto dnech přečíst cestující na autobusových zastávkách v Prostějově. Město se pustilo do renovace 60 čekáren, které dostanou nový nátěr.
3: Místo zelené barvy budou mít opravené autobusové čekárny nátěr s antracitovým odstínem. Tato volba nebyla náhodná. Město pokračuje v trendu sjednocování vzhledu veřejného prostoru. Nová barva tak bude ladit s moderními dopravními terminály v ulici Újezd a na Floriánském náměstí. A protože barva potřebuje čas na zaschnutí, řemeslníci nabádají cestující k opatrnosti při pohybu kolem čerstvě natřených konstrukcí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Prostějov.
1: Hnutí Duha odhalilo rysa cestovatele. Dvouletá šelma jménem Bardy došla ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou překonala vzdálenost 160 kilometrů. Podle tiskové zprávy hnutí jde o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. Rys ostrovit je největší kočkovitá šelma žijící na našem území. Největší populace žije v jihozápadních Čechách a navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku. Jde o plaché zvíře, které žije samotářsky a loví menší kopytníky. Rys je chráněným druhem a patří mezi silně ohrožená zvířata. Vlastní medicínu okusí rodiče ve Španělsku. Skoro 3 roky vězení dostali dnes u soudu za to, že 3,5 roku drželi své 3 malé děti zavřené doma. Rodiče se hájili tím, že děti zavřeli v době pandemie COVID-19 v obavě, aby neonemocněli. Zatím nepravomocný trest je tak podle místních médií výrazně nižší než 25 let, které požadovala prokuratura. 8letá dvojčata a jejich 10letého sourozence našla policie před rokem. Byli v domě plném odpadků, kde spali s plínkami v postýlkách pro kojence. Zítřejší teploty spadnou mezi 7 a 12 stupňů, na jižní Moravě bude až 14. Musíme počítat s přeháňkami, hlavně v Čechách. Ve vyšších polohách může ráno i zasněžit. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Svět byl krásnej, umytej, jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikrytej, chystal se dál, proč pak se vracet. Petr nás máchal celou noc, a co my jsme mu dali, mému? Uhasil oheň, zlej byl moc.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír, jen smutek, že už musím

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Vláda bude moci ovlivňovat paliva. V případě mimořádné situace na trhu bude svým nařízením moci regulovat ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen paliv, který podepsal prezident Petr Pavel. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve sbírce zákonů. Zákon reaguje na rostoucí ceny u čerpacích stanic, které se začaly zvyšovat po začátku konfliktu na Blízkém východě. Sněmovna zákon projednávala ve stavu legislativní nouze. Senát zákon následně odmítl, ale sněmovna ho hlasy vládní koalice přehlasovala. Prezident Pavel už dříve řekl, že je věcí vlády, jakým způsobem se rozhodne ekonomická opatření regulovat. Dodal, že v principu zásahy do trhu nepovažuje za šťastné. Ve věznici v Plzni vyšetřují nebezpečný incident. Tři vězni na konci minulého týdne zřejmě vypili dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu je převezli do nemocnice. Píše to server iDnes.cz s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ. V zařízení jde o další mimořádnou událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený vězeň napadl spoluvězně. Policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu. Loni na podzim kriminalisté obvinili muže podezřelého, že svého spoluvězně na konci října uškrtil. Ústecký kraj podpoří malé venkovské prodejny potravin. Především seniori totiž stále spoléhají na obchod ve své obci. Ústecký hejtman Richard Brabec doufá, že se malé prodejny povede zachránit.
2: Nejsou ekonomicky udržitelné bez nějaké dotace mnohodé, protože lidi dneska často nakupují v těch velkých supermarketech, ale samozřejmě je skvělé, když je tam možnost nakoupit si v té malé obci.
1: Každá venkovská prodejna na Ústecku může dostat na provoz až 100 000 korun. Celkem chce kraj rozdat téměř 4 miliony. Pohyb medvědů na Slovensku je předvídatelnější. Podrobně ho monitoruje interaktivní mapa, kterou vytvořili státní ochranáři. Projekt má pomoci předejít nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost lidí v přírodě.
3: Ochranáři spustili webovou stránku pozormedved.sk, na ktorej ľudia sledujú aktuálny výskyt medveďa hnedého. K dispozícii je mapka, ktorá sa každé 3 až 4 dni aktualizuje. Opiera sa o hlásenia ľudí, ktorí kontaktujú zásahový tím. Najvyššie červené čísla aktuálne vykazujú 3 okresy, Liptovský Mikuláš s takmer 100 hlásení, Banská Bystrica a Prievidza s vyše 30. Na webe nájdú ľudia aj rady, ako sa správať v lese alebo pri strete s medveďom. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Soud ve Španělsku potrestal rodiče za věznění vlastních dětí. Udělil jim skoro 3 roky pobytu za mřížemi. Zatím nepravomocný trest je tak podle místních médií výrazně nižší než 25 let, které požadovala prokuratura. Rodiče drželi své potomky zavřené doma po dobu 3,5 roku. Hájili se tím, že děti zavřeli v době pandemie COVID-19 v obavě, aby neonemocněli. 8letá dvojčata a jejich 10letého sourozence našla policie před rokem v domě plném odpadků. Měli plínky a spali v postýlkách pro kojence. České tenistky v Římě dohrály. 3 naše hráčky skončily před branami čtvrtfinále. 13. hráčka světového žebříčku Linda Nosková podlehla na italské Antuce Rumunce Kirsteové. 20letá Bartůňková nestačila na světovou desítku Ukrajinku Svitolinovou. Na závěr včerejšího programu pak bývalá světová jednička Karolína Plíšková drtivě prohrála s hráčkou Rybakinovou z Kazachstánu. Dnes přichází výrazné ochlazení, proměnlivá oblačnost přinese přehánky, ráno ve vyšších polohách i sněhové. Nejvíc bude pršet v Čechách, naměříme mezi 7 a 12 stupni, na jižní Moravě bude až 14. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Přes bouřky se do Česka dostává citelné ochlazení. Zatímco včera šplhaly teploty ještě ke 20 stupňům, dnes budou maxima mezi 7 a 12. Nejvyšší hodnoty má teploměr nabídnout na jižní Moravě, kde může být 14 stupňů. Hlavně v Čechách čekáme přehánky a na hory dnes může dorazit i sněžení. V noci na zítra pak teploty spadnou i pod nulu. Poté se ale začne podle meteorologů oteplovat. Ke konci týdne mají odeznít i noční mrazy a přes den naměříme kolem 17. Včera do Česka dorazily silné bouřky, před kterými meteorologové varovali s tím, že na východě republiky se mohou objevovat až do 6. hodiny ráno. Včera silně udeřily třeba na Vysočině, kde hlavně na Žďársku a na Jihlavsku hasiči pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů. V Jihomoravském kraji měli kvůli počasí desítky výjezdů. Kromě vody ve sklepech výjížděli k popadaným stromům, ale i k vlaku v Brně Černovicích, který zasáhl blesk. Drážní hasiči museli cestující evakuovat. Událost se obešla bez zranění. Fotbalová Slávia se dnes dozví nejspíš tvrdý verdikt. Disciplinární komise oznámí, jak potrestá události z nedohraného sobotního derby se Spartou, které pár minut před koncem narušili slávističtí fanoušci, kteří vběhli na trávník, házeli světlice do hostujících diváků a dokonce napadli některé letenské hráče, i přesto, že oba týmy hned zamířili do kabin. Podle společného odhadu Slávie a policie vniklo na hřiště zhruba 1200 lidí z tribuny Sever. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka. Slávii hrozí kontumace, vysoká pokuta a uzavření stadionu. Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka Slávia trest disciplinární komise přijme, ať už bude jakýkoliv. Sám klub sáhne k přísným opatřením. Na tribunách v Edenu bude kompletně zakázaná pyrotechnika a zakrývání obličeje. Ve hře je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Slávia už do odvolání uzavřela tribunu Sever a ze svého A týmu vyřadila Tomáše Chorého a Davida Douděru. V závěru utkání se Šívaní vedli 3-2 a kdyby výsledek udrželi, mohli během chvíle slavit titul. Kontumace by náskok na druhou Spartu zmenšila na rozdíl 5 bodů. Tvrdík uvedl, že případnou kontumaci považuje za správnou. Liberecký kraj zapojil obce do příprav míst pro soláry a větrníky. Hejtmanství pošle ministerstvu místního rozvoje připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón. Pro libereckého hejtmana Martina Půtu je dokument nepřijatelný kvůli vážným odborným i procesním nedostatkům.
2: My jsme jako rada kraje, přestože podporujeme racionální a rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů, odmítli postup, který nerespektuje zájmy obcí, názory obyvatel ani principy územního plánování, takže naše stanovisko zahrnulo většinu připomínek obcí, které jsme obdrželi.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj počítá v Libereckém kraji se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty v Ralsku. Okolo tohoto města a na Semilsku má také vzniknout celkem 5 větrných elektráren. Návrh tzv. Akceleračních zón projde ještě veřejným projednáváním. To je v plánu 15. května v Praze. Pačejov na Klatovsku investuje do kanalizace. Dokončil také vodovod do poslední z 5 místních částí a modernizoval technologie úpraven. Ty z vody odstraňují především radon. Starosta Pačejova Jan Vavřička si pochvaluje, že jsou až na pár jednotlivců připojení všichni obyvatelé jeho obce.
3: Postavili jsme 10 kilometrů kanalizace, 2 čistírny odpadních vod a 2 čerpací stanice. Protože Pačejov je všude z vršku do vršku, takže musíme tlačit na kopec a pak už to teče samo.
1: Vedle toho Pačejov vyčistil a opravil také 5 ze 4 svých rybníků. Obec i jeden nový postavila a poslední teď bude revitalizovat. Dnes se má výrazně ochladit, objeví se přehánky hlavně v Čechách. Ve vyšších polohách na západě ráno zasněží. Nejvyšší teploty budou kolem 10 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 14. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, epichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Vláda bude moci ovlivňovat paliva. V případě mimořádné situace na trhu bude svým nařízením moci regulovat ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen paliv, který podepsal prezident Petr Pavel. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve sbírce zákonů. Zákon reaguje na rostoucí ceny u čerpacích stanic, které se začaly zvyšovat po začátku konfliktu na Blízkém východě. Sněmovna zákon projednávala ve stavu legislativní nouze. Senát zákon následně odmítl, ale sněmovna ho hlasy vládní koalice přehlasovala. Prezident Pavel už dříve řekl, že je věcí vlády, jakým způsobem se rozhodne ekonomická opatření regulovat. Dodal, že v principu zásahy do trhu nepovažuje za šťastné. Ve věznici v Plzni vyšetřují nebezpečný incident. Tři vězni na konci minulého týdne zřejmě vypili dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu je převezli do nemocnice. Píše to server iDnes.cz s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ. V zařízení jde o další mimořádnou událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený vězeň napadl spoluvězně. Policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu. Loni na podzim kriminalisté obvinili muže podezřelého, že svého spoluvězně na konci října uškrtil. Ústecký kraj podpoří malé venkovské prodejny potravin. Především seniori totiž stále spoléhají na obchod ve své obci. Ústecký hejtman Richard Brabec doufá, že se malé prodejny povede zachránit.
2: Nejsou ekonomicky udržitelné bez nějaké dotace mnohde, protože lidi dneska často nakupují v těch velkých supermarketech, ale samozřejmě je skvělé, když je tam možnost nakoupit si v té malé obci.
1: Každá venkovská prodejna na Ústecku může dostat na provoz až 100 000 korun. Celkem chce kraj rozdat téměř 4 miliony. Pohyb medvědů na Slovensku je předvídatelnější. Podrobně ho monitoruje interaktivní mapa, kterou vytvořili státní ochranáři. Projekt má pomoci předejít nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost lidí v přírodě.
3: Ochranáři spustili webovou stránku pozormedved.sk, na ktorej ľudia sledujú aktuálny výskyt medveďa hnedého. K dispozícii je mapka, ktorá sa každé 3 až 4 dni aktualizuje. Opiera sa o hlásenia ľudí, ktorí kontaktujú zásahový tím. Najvyššie červené čísla aktuálne vykazujú 3 okresy, Liptovský Mikuláš s takmer 100 hlásení, Banská Bystrica a Prievidza s vyše 30. Na webe nájdú ľudia aj rady, ako sa správať v lese alebo pri strete s medveďom. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Soud ve Španělsku potrestal rodiče za věznění vlastních dětí. Udělil jim skoro 3 roky pobytu za mřížemi. Zatím nepravomocný trest je tak podle místních médií výrazně nižší než 25 let, které požadovala prokuratura. Rodiče drželi své potomky zavřené doma po dobu 3,5 roku. Hájili se tím, že děti zavřeli v době pandemie COVID-19 v obavě, aby neonemocněli. 8letá dvojčata a jejich 10letého sourozence našla policie před rokem v domě plném odpadků. Měli plínky a spali v postýlkách pro kojence. České tenistky v Římě dohrály.